0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Víte, co já mám nejradši na zvířátkách, na velkých i na malých? Že jsou tak nějak spontánní, víte, pravdomluvná, víte, to se o lidech vždycky říct nedá.

0: Já dovedu pochopit, když někdo není dost upřímný, nebo když někdo něco zatají, že
1: no,
0: občas...
1: No to věřím, já jsem si vás tohle všimla na plovárně. Vždycky, když jdou kolem kočky, zatajíte dech.
0: No, tak to se nepatří, to se nepatří. Já mluvím vážně, podívejte, že dovedu pochopit, když někdo třeba je rezervovaný, jo. Chápete? Jo. Ale co bytostně nesnáším je, když někdo lže.
1: Jo, ale to já taky. Já jsem taky taková. Teda mě k tomu vedli od malička, že jo, maminka mi vždycky říkávala, Jiřinko, kdo lže, ten krade.
0: Mě maminka říkávala, Jiřinko,
1: no,
0: teda
1: ne, mě.
0: Mě říkávala, kdo krade, ten lže.
1: No to je podobný, prostě kdo krade, tomu není co věřit, no.
0: A víte, že mám někdy takový divný pocit, já jsem vám tuhle šel po Karlově náměstí a tam se hádala do krve parta usmrkánků,
1: jo.
0: Já povídám, co je děti, a kluk takový malej špuntně povídá, ale my jsme, pane, našli 5 korunů, teda bůra, a my jsme si řekli, že jí dáme tomu, kdo řekne největší lež, a nemůžeme se dohodnout, kdo teda řekl tu největší. Já povídám, děti, že se nestydíte. Lhát je odporné. Podívejte se na mě, mě je přes 50 čuc a já jsem v životě nelhal ani v legraci.
1: No, a co na to ty děti?
0: Dali mi toho bůra. No. To je.
1: Víte, mně se zdá, že v tomhle směru jakoby nám zaostávala výchova.
0: No, víte, ono, děti se mají vychovávat příkladem.
1: No právě.
0: Rozumím.
1: Rodiče by měli před dětma pořád lhát, aby vidělo to dítě, jak je to ošklivý.
0: No, to já bych neřekl. Já bych řekl právě, že rodiče by měli dítěti pořád říkat pravdu, aby to dítě vidělo, jak je to krásný.
1: To je taky možné.
0: Rozumíte, protože co je to platný mluvit. Příklad je důležitý.
1: Jo.
0: Tatínek vysvětlí synkovi, že se nemá lhát, v tom někdo zazvoní a řekne, Pepičku, jdi se podívat do toho, když je to domovní důvěrník, že nejsem doma.
1: No, to je pravda. Teda maminka ještě mi taky říkávala, jestli dovolíte, říkala, s poctivostí, Jiřinko, nejdál dojdeš.
0: Ano, to je krásný.
1: A tatínek vždycky k tomu přidával teda žertem, že a když pojedeš na černo tramvají, tak tam budeš dřív. No, on byl takový filuta.
0: To je vidět, ano.
1: Takový čtverák, víte?
0: No, tak můj tatínek, tak můj tatínek to tak daleko nedotáhl, on čtverák teda nebyl. Ale dost trojčil už, takže tatínek mě říkal, synku, snad věřil, že jsem jeho, a on mi říkal, synku, pamatuj si, že pravda je jenom jedna.
1: Yeah.
0: Kdo lže, má daleko větší výběr.
1: No jo, no, ale podívejte se.
0: Ne.
1: Nakonec vychovali nás dobře.
0: Nás dva.
1: No jistě. Jo, já například nelžu ani dopravním orgánům.
0: Neříkej.
1: Ne, nelžu. Zastaví mě třeba, jestli jsem jela 120. Já nelžu, já se nevymlouvám a řeknu ano, já jsem jela 120, ať jsem chtěla být doma rychle, ať mi blbnou brzdy. No.
0: No jo, ona se pravda dokonce vyplácí, víte.
1: Jo, tom, kde?
0: Ale jakože se rentuje, pravda.
1: Jo, takhle. Jo.
0: Já mám známý takový příklad, jo, nějaký Boučkovi. A ty mají 18letýho syna, který ho vedou od malička k pravdomluvnosti. A on vám takhle přišel v pondělí pozdě v noci domů, oni na něj čekali, a kde jsi byl a tohle. A on povídá, ale byl jsem, maminko, tatínku, v parku a svedl jsem spolužačku. A maminka povídá, to seš hodnej, chápeš, že nám říkáš pravdu. Pojď, já ti udělám, co máš tak rád, banánový mlíko.
1: Jo.
0: Jenže on v úterý přišel ještě později, oni zase na něj čekali Boučkovi, a kde jsi byl, a on povídá, ale svedla mě učitelka z autoškoly, a maminka povídá, vidíš to, táto, ten kluk nelže, pojď, já ti udělám
1: banánový mlíko.
0: Banánový mlíko, no jenže on ve středu přišel v 3:30 ráno.
1: Už byla ta rodina ospala.
0: No jo, to víte, už říkali, že nelže byl, a on povídá, ale u té rozvedené sousedky, tak jsme si... A maminka povídá, to seš hodný, a tatínek popad největší páne, ona povídá, přece bys ho netlouk, když nám říká pravdu, a on povídá, jaký pak tlouk, netlouk, já mu udělám vejce na špeku, při tom tým banánovým mlíku by to takhle dlouho nevydržel. To je pravda.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Co říkáte?
1: Ale koho tady hledáte?
0: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
1: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
0: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
1: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
0: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
1: Skoro normálně?
0: Ano, takový malý blonďák je to.
1: Malej blondiák?
0: Ano, obarvený na černo.
1: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
0: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
1: Otazník?
0: Ano, ano.
1: Jaký otazník?
0: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
1: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
0: Vlastně dotazník.
1: No, to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
0: Byl tady?
1: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
0: Jo,
1: no.
0: A to je, takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
1: No tak to já nevím.
0: No nevím, jak to je jen tak na půl, jak to, že mě to celý nevyplnil.
1: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
0: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte, jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
1: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
0: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
1: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
0: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
1: Ano.
0: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
1: Ano.
0: Ano, tak
1: sem přijde jméno.
0: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
1: No vaše jméno.
0: Samozřejmě, ano, ano, já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
1: Ne. Jenom kdy a kde.
0: Vlastně kdy a kde,
1: no,
0: ano.
1: No, podívejte
0: ano,
1: se
0: to,
1: tady.
0: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
1: No, všem, že
0: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
1: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
0: ano.
1: Sem napíšete, kde jste se narodil.
0: Ano.
1: A tady, kde je místo,
0: tady.
1: Vlastně obrácení, tady, kde jste se narodil.
0: Ještě, vy jste mě chtěl, já už tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa všelidost, co?
1: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
0: a jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je
1: jasné.
0: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F-Cheese Občpru.
1: No to je zkratka.
0: Jo?
1: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
0: Ano, ano. A tadyhle, kde je to Ečvíčov, Kvečvíčov,
1: Ečvíčov,
0: zkrátka, to je zkratka a přijde sem, zkrátka, ano.
1: No to číslo.
0: Ano, to číslo, ano. Já to tak prolítnu, víte, jich náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
1: A tady vedle hned připište manželka.
0: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijdu na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
1: Tak no tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
0: Co?
1: Družka.
0: Družka?
1: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete. Není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
0: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
1: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
0: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
1: Pak vy máte mimo družky ještě manželku?
0: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
1: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
0: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, jo?
1: Jak to sem a nejsem?
0: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
1: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
0: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
1: A proč se dáváte rozvádět?
0: No tak z různých důvodů, no, to víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
1: No jo, no tak to je pravda, no.
0: A přijde manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
1: Prosím,
0: moře peněz na mě chce pořád, no.
1: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
0: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
1: A kvůli tomu se rozvádíte?
0: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
1: Ne.
0: Přijá manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
1: Prosím vás, ona tolik pije?
0: Ne, ona mě hledá.
1: Dívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
0: je budíš, pravě, ale... divná, divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
1: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme album Živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

0: Nezlobte se, přátelé, ale já si teď musím vážně postěžovat. Na tomhle místě, já vím, že to třeba není vhodné, ale musím stížnost vznést. Víte totiž, co se mi stává v poslední době? Nevím, jaká je vaše zkušenost, ale mně se stává, třeba vy tady v Luhačovicích, no to musíte na každém kroku pociťovat. A u nás v Praze čert nám byl dlužnej tu pěší zónu. To člověk neslyší nic jiného, než samý takový cizinecký. Merci, čau, čau, čau, nein, nicht, no, see, yes, auf Wiedersehen, sorry, vole. Jawohl. No. Přitom je tolik nádherných řečí, který člověk neuslyší. Jako třeba tato maďarština. No. To je tak nádherná, libozvučná řeč a člověk ji nikde neslyší. No sami posuďte. Kde tohle dneska slyšíte? Nikde. A já si myslím, že to je škoda, víte, že ten jazyk si nezaslouží takovouhle anonymitu. A zase mě třeba mrzí, zase nevím jak vás, ale našinec třeba sedí v restauraci. Spořádaně, disciplinovaně si objednává. Pane vrchní, pivíčko bych prosil. Halo, pane vrchní, pane vrchní, pivíčko, halo, pane vrchní, aspoň takovýhle pivíčko, vydejte mi. Za hodinku, já počkám. Já vím, zítra je taky den, pane vrchní, budete narážet, jo, vy jste ustaraný. Jo. Když to ty Němci jsou třeba u nás už tak oprsklí, že z druhého konce lokálu klidně přes celou hospodu, helbe, zweimal bier, ja? Dreimal bier, ja? Helbe, ich zahle. No, heimat, viel zu sein. Přitom mě jako hungaristu mrzí, že když se řekne maďarština, že se každý jen tak začne uculovat a říká si, no jo, maďarština. A každý si představuje jenom nem serete, fekete. No. Nem serete, fekete, kam se na nás? Ještě nějaký rýmy u toho. Přitom, jak ta řeč vznikla? Tady je krásný půvab původu toho jazyka, jak obchodoval sever s jihem, západ s východem. Tady to tvoří takovou krásnou křižovatku obchodních stezek a cest, že? Tady se daří obchodu, turistice, sem se sjíždějí ty kupci ze všech světa dílů a tady v tom centru právě se lidi domluvili na maďarštině. A tady vznikají takový ty staromaďarský, krásný, ale těžko přeložitelný zvolání a úsloví. Třeba chlapec volá na děvče na vesnici, to je taková staromaďarská říkačka. Eben, hokásol, ödne gvájos, čomál bere, sugar hojo, sugar vegetolot. A děvče se usmívá a volá na chlapce, meget konga, pakasomot, koko vermere, hledmere. Víte, to jsou právě takový ty staromaďarský, těžko přeložitelný výrazy tohle. Já se vám musím přiznat, že i já jako hungarista, kdybych třeba na tímhle strávil celou noc, vám řeknu přímo, taky by se mi to asi nepodařilo, chci říct. Ale takhle, já bych to spíš srovnal na příslovích. Na příslovích je to úplně markantní. Totiž já nechci upozaďovat tu naši krásnou češtinu. My také máme nádhernou libozvučnou řeč, že? Ale zdá se mi, že když chceme něco vyjádřit, že musíme zbytečně někdy příliš hovořit, jako jo. Když to Maďar je s tím hned hotový, tak my třeba říkáme, tak dlouho se chodí se čbánkem provodu, až se ucho utrhne, že jo. To známe, no ale posuďte, že to je pravda. Jak se to přísloví zbytečně vleče, že jo? Tak v půli nevíte, co jste to začali říkat. Teď ta kostrbatost, tak dlouho se chodí se čbánkem pro vodu, až se ucho utrne. No. Slyšíte to, jak to zní? Ucho utrne, ucho, no. To Maďar řekne, božoš, mi gběnde, to má biháry, rup tom hlutu. A má to za sebou. Ale skutečně, abych neupozadoval tu naši krásnou češtinu, my zas na druhou stranu taky máme jadrný, pregnantní přísloví, kdy zas Maďar je jako překladatel zaskočený a zas on jo, horko těžko musí přemýšlet, jak by se toho zhostil. Tak my třeba říkáme na druhou stranu klidně, komu se nelení, tomu se zelení. Že? To je každému jasný. Doufám, že to je taky jednoduchý. Ale co to teď s Maďarem udělá, jo? Protože v Maďarsku, v maďarštině není ta vazba komu se, tomu se. Tam neexistuje, jako u nás. Tam se musí přes ty spřešky užít přísloveč... No, sválně se to pokusím otrocky přeložit, jo? Komu se nelení, tomu se zelení. To je takový oříšek do maďarštiny. No, komu se... Komu se nelení, tomu se zelení.
1: Co vám...
0: Taky ne, Hergot. Vidíte, jaký oříšek to je i pro hungarologa? Ne, takhle, tam je to, tam se musí... Edit má čelverotek. No je to tak. Edit má čelverotek. Mágoč, ala, meg is üsen háros, isván szolgácsán. Mágoč, ala. Meg a tanyan, mágoč, üt, vekes, edit má kall ámoros, szóval vajos. Meg es ontal váradnak a nyagol tatabányáhon bevágás alarat. Sabákat üvök, az üszve vágon, meg egy szerves hűrvágonnyal elmentük. Meg es emekül ürmájasatot. Efekent, elges aljan, lavárad, meg egy szára tart.
2: Tomu se zelení. Ő meg grüne lett neked, grüne lavágasson, grüne vágan neked. Ojoj, meg ez a lavágasson, meg ez a papár, meg ez a lavájas, ha van a máratot. Ebben egy nyomban hűdöl, lakos gulás pergel, hajaj, sugárvágy kaka mehetje veled.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country.

právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zabíhne svý hole, chodec smekne klak. Sekáč s kosou prchá strávy, holky vřískaj bučej krávy, kvete mák. Pan drák probudí se ze sna, spatří vlak a znovu klesna vydá jek. Z plotny padá kastrol z kaší, na dvoře se vejček plaší, jak se lek.

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sát, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět vodkou.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

je to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám. V tom hesle je ale úplně všechno, co v svý hlavě po divoký noci mám. Je to dobrý,

Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a dvě děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hejna bílej chlapuký. Holka chce být kauboj a kluk, že bude dělat dohutí. No nemají z toho rozum a kdo ví, kam je osud zavane. Mají na zahrádce písek, mají na zahrádce písek.

mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

Jsem obyčejný bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází,

jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu, jste mi nevzali. Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu, jste mi nevzali.

pám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl, dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

dveři domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských zborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

dveři domů. Jenom těch peněz bývalo málo, nevadí sluníčko, stejně nás hřálo, jak voda na kafe v poledním žáru. V dobách, kdy mašiny

0: Country počasí.
1: No a už je tady 8. hodina, respektive je krátce po ní, tak pojďme na dnešní počasí. Dnes bude převládat slunečné počasí a teploty luxusní 25 až 29 stupňů.
0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
2: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Škoda Auto prožívá produktově mimořádně nabité období. Během několika týdnů představuje dva protipóly své elektrické nabídky. Dostupný městský model Epic a luxusní sedmimístnou vlajkovou loď Peak. Vedení tvrdí, že diesel v celkovém portfoliu rozhodně zůstane. Nechce ale v tuto chvíli specifikovat, u kterých konkrétních modelů to bude. Slavná postava mimozemšťana z oblíbeného rodinného science fiction filmu od Stevena Spielberga už brzy ožije v nádherném Lego setu. Obsahuje i svítící část, díky níž jeho srdce září po stisku tlačítka červeně. Sada obsahuje 1226 dílků. Figurka mimozemšťana měří na výšku 24 cm. Stejně jako ve filmu je součástí květináč se slunečnicemi, který mu lze vložit do ruky. Mimozemšťanovi lze polohovat nejenom hlavu, ale i paže, zápěstí a prsty, takže může zvednout ukazováček a volat domů. Jmenuje se Kostka a vznikla na brněnském Vysokém učení technickém. Včera se vydala do kosmu, kde by měla pracovat asi 2 roky. Na Zemi bude posílat fotografie a zprávy o svém stavu. Do kosmického prostoru se vydala prostřednictvím mise Transporter 17 společnosti SpaceX a stala se 17. družicí na oběžné dráze, která byla vyrobena v Česku. To byly víkendové zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

všichni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj.

kraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si hned přinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a

0: si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: Zdraví vás Tonda Bezrouk, je sobota, krátce po 8 hodině, vítejte u ranního vysílání. No a víte co, je tady víkendový pokec, tentokrát na téma festivaly. O festivalech bychom se mohli bavit, ale vezmeme to trochu seširoka, což budeme muset, protože ono totiž těch festivalů je spousta a člověk někdy musí trochu vykouknout z té své ulity, podívat se, tak říkajíc, co se hraje jinde. Byl jsem před 2 nebo 3 lety na Colors of Ostrava a přiznám se, že od té doby se tam každý rok chystám, bohužel, ale letos mi to zase nevyjde. No a faktem je, že tam moc country není a nefunguje, ale jak jsem říkal před chvílí, měl by se člověk občas porozhlédnout, co se hraje někde jinde. A nebo legendární Vizovice a ta jejich trnkobraní samozřejmě, nebo Rockfest, to taky není úplně country akce. No ale vidíte, tam třeba zpívala Jarmila Šuláková z Flerety, takovou rockovou verzi rockové písničky a taky to určitě stojí za to v rámci letních festivalů. No a jak jsem se přeřekl před chvílí vtipně, tak člověk si tam může možná i vrznout, jak se říká, zkrátka vystoupí z té své ulity, z té své komfortní zóny a podívá se, co se hraje někde jinde. No a jak jste na tom vy, mimochodem, budu se těšit, když mi zavoláte na číslo 210 323 333, konečně tak, jak to funguje právě vždycky o víkendu na Country Rádiu. Takže dneska téma festivaly, ale nejenom, a určitě to trochu rozšíříme, ale i hudebně se podíváme trochu někam jinam. Teď nezmaři, hezké ráno a dobrý poslech.
3: Noci už

Skončil den v táboře a do tmy houká sova. Novej rok přines mráz a únor v srdcích let. Zlej vítr zafoukal ze stepy od východu. Sebral nám naději, ne, nebude to met.

poslední prázdniny, bratřek a korál. Skautskému slibu, že zůstanem věrný, za to nám na podzim přišili na kabát. Vojenský vejložky, jak saze černý,

tu krutou noc, vidím vše jako dnes. Lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát. Zableskly výstřely, po krku skočil pes. Ty zbrácho odešel,

Tady je Country Radio a mohli nebo měli, možná taky budeme si povídat o letních festivalech a možná to můžeme vzít z té strany, který na vás nejvíc zapůsobil, kdy jste si třeba řekli, sakryš, tak to je opravdu něco jiného, to jsem nečekal, že se to bude takhle vyvíjet. Ono vlastně v této souvislosti bych se přeci jenom dopustil takové krátké ukázky, protože jsem tady zmínil, že ve Vizovicích na Rockfestu zaspívala Jarmila Šuláková z Flerety, což bylo v podstatě takové opravdu legendární vystoupení, takové řekl bych folk rockové, a to byla právě tato písnička.

0: Taková krátká ukázka a vlastně před zaplněným amfiteátrem v roce 2009. Tam takhle zpívala ve Vizovicích rockové vystoupení a nebo taky folkové, jak se to vezme. No a dnes je 11. července a těch festivalů bude víc. Třeba Čechomor vystoupí ve vinařství Somberg v rámci hudby na vinicích, takže zase to bude takový trochu jiný zážitek, takové jiné kulisy tam budou a možná se chystáte třeba sem, anebo jinam, anebo máte v paměti něco podobného, jako jsem vám pouštěl před chvílí, tak se těším, když zavoláte a když mi o tom povíte. A krom jiného se taky vypravíme za pár minut na jeden plavební kanál, kde dneska proběhnou ukázky plavení dříví a možná si ho pamatujete i z jednoho filmu, respektive pohádky, tak o tom budeme mluvit v dalších minutách na Country Rádiu. Tak festivaly ovšem, to je a bude dnešní hlavní téma.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.

0: Country rádiem na cestách.
1: Ačkoliv je sobota a brzo, tedy poměrně za pár minut je 8:30, tak přece je tady dopravní nehoda, D10, druhý kilometr ve směru na Prahu, počítejte s nehodou, a D0, Pražský okruh, 23. kilometr ve směru Ruzině, tedy směr D1, i tady nehoda dvou vozidel. Jiné hlavní tahy zejména jsou bez komplikací v těchto chvílích, tak připomínám některé vlakové výluky. Ty jsou na trasách Blatná Březnice, dál Kolín Přelouč, jenom osobní vlaky tady na koridoru, dál Ždírec nad Doubravou Chotěboř, Česká Skalice Trutnov a Lysá nad Labem Milovice pro tuto chvíli. Dobře, dojeďte, šťastnou cestu.
2: Country Radio. Housle,
3: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně, brzo volá hlavní vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity. K narozeninám

svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Mají zbraně až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Letos se dožíváme, nebo respektive slavíme krásné výročí jako Country Radio, a sice 35 let, což je opravdu krásné, jednak výročí a hezké kulaté číslo. No a v rámci tady těchto hezkých narozenin pro vás máme taky hezký dárek, nebo respektive hezké dárky, můžeme si to představit jako takový batoh na zádech, ve kterém toho bude spousta, to znamená, bude tam jízda vlakem, bude tam stanování, táborák, pobyt v přírodě, výšlap samozřejmě taky, nebo můžeme říct i túra. A když jsem říkal dárky, tak si to můžeme představit jako limitovaná edice tady těchto dárků. Bude toho prostě hodně. Něco už jsme odtajnili na našich stránkách countryradio.cz. No a něco vám postupně budeme odtajňovat od pondělka v našem vysílání. Důležité je, že to datum, kdy se můžete zúčastnit s námi naší oslavy, našich 35 let, připadá na sobotu 15. srpna, no a víc se tedy dozvíte v průběhu vysílání, třeba právě, jak jsem říkal, od pondělí, anebo se podíváte na stránky countryradio.cz.

Na Country rádiu Lenka Filipová, vidíte, taky si ji dovedu úplně nádherně představit na jakémkoliv letním festivalu. Byl jsem na ní před 2 měsíci, zhruba 3, tak nějak v Jindřichově Hradci a vlastně lituju teda jenom toho, že jsem poprvé byl na jejím koncertu až takto pozdě, vlastně, že jsem nešel někdy dřív, protože to bylo skvělé. Mimochodem, ona teď má turné aktuálně rozjeté, tak v plném proudu. Teď vlastně po slovenské části, kam taky zavítá, se opět potom vrátí. Někdy tady se koukám na podzim zase do Čech, takže na Lenku Filipovou rozhodně doporučuju jít, protože no prostě je báječná. A co se týká letních festivalů, tak o těch si vlastně dneska budeme nejenom ráno, dopoledne, respektive až se probudíte, povídat, ale i odpoledne, na jaký máte nejlepší vzpomínku, nejhezčí, kam se třeba chystáte letos, a může to být žánrově trochu jinde, třeba jak jsem říkal v úvodu, taneční festivaly nebo rockové festivaly, konečně proč ne, ačkoliv jsme country rádio, tak proč ne, neboť hudba ani si těch hranic moc nezná a je potřeba se podívat taky k sousedům, co se hraje kde jiného. Alan Jackson, tak ta se bude hrát teď tady u nás a ještě Hop Trop do 9. hodiny na country rádiu.

co do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spěl. A proč tu ležíš,

0: Antri počasí.
1: Blíží se 9:00, dnes bude moc hezký den, bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno a nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách čekejme kolem 17 stupňů a na Šumavě kolem 21. Foukat dnes bude slabý až mírný vítr.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
0: Country Radio.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec a zprávy začneme u mobilních telefonů. Operační systém Android 17 od Google přináší totiž zásadní novinku. Nově mají uživatelé při zadávání PIN kódu k odemknutí zařízení pouze 20 neúspěšných pokusů. Potom se telefon nebo tablet zablokuje. Změna míří hlavně na neoprávněná vniknutí do zařízení. Nejpřesnější funkční kopii legendární stříbrné pušky náčelníka Apačů Vinnetua vyrobil tým zbrojařů z Brna. Zbraň je světovým technickým unikátem. Puška vznikla, protože zbrojaři chtěli Vinnetuovi pomoci. Náčelník ji tak nově používá v představení Poklad na stříbrném jezeře ve westernovém městečku v Boskovicích. Od originálu je nerozeznatelná. Elektrika versus klasika. Britská automobilka Aston Martin pracuje na vývoji platformy pro novou generaci modelů, která opět nabídne i motory V12. Automobilka jejich výrobu plánuje i v příštím desetiletí, ovšem v omezených počtech. V úvahu měly přicházet také plug-in hybridní systémy. Nicméně kvůli preferenci zákazníků jezdit spíše na benzín dala značka nakonec přednost jednoduššímu a lehčímu typu elektrifikace. To byly víkendové zprávy, které pro vás připravil Tomáš Adamec.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak schválně, na který festival máte koupený lístek, anebo naopak, na který festival nemůžete zapomenout. Ono těch festivalů jsou si myslím desítky, ale možná bychom jich napočítali ještě daleko víc. A je dobře, že jsme teprve na začátku léta, že de facto všechny a ty hlavní zcela určitě jsou před námi. Tak chcete-li, podělte se o své zážitky z festivalu na čísle 210 323 333. No a jinak tady třeba koukám na příští sobotu, a nebo víte co, on zrovna teď někdo telefonuje, tak to vyzkoušíme. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jana.
1: Jano, dobrý den, tak vy voláte odkud?
2: Od Čáslavy.
1: Od Čáslavy, tak tam, tam si nevybavím teď z hlavy žádný festival, ale vy mě vyvedete z omylu určitě.
2: Vyvedu vás omylu, protože jezdím do Třepcína na Třepcínské zvonění.
1: No jo, to je pravda.
2: Už několik let a je to tam moc hezký. Tak. A z minulého týdne mám spoustu zážitků.
1: Čili ten už proběhnul, tady ten festival.
2: Ten proběhl minulý týden, ano.
1: Jasně, tak jenom nám řekněte jednoho interpreta, dva, co vám tak nejvíc utkvělo.
2: Antikvartet Dušana Vančury byl krásný.
1: No jo, to víte, že jo.
2: A potom byl super Mirek Paleček.
1: No, tak to je všechno. Naše muzika, vidíte, to je paráda.
2: No, a tak jsme tam byli. Takže Pacifik samozřejmě nesmí chybět na Třepcínském zvonění.
1: No hlavně muzika, ale patří k tomu, se shodneme, vidíte, i ten doprovodný program, to znamená dobroty, jídlo, pití, bez toho by to, bez toho kelímkového občerstvení prostě.
2: A čatičky taky tam byly krásný.
1: Dokonce. Vidíte, to možná nebývalo dřív, to je takový rozdíl, že dneska tam najdete i to, co dříve jsme hledali jenom v kamenných obchodech, že?
2: Ano, a ještě teda byla to podsta vlastně Evě Olmerové, takže i tam zpívala zpěvačka, která měla podobný hlas.
1: Ano.
2: Takže to bylo taky hezký.
1: Je, tak vidíte, to jsem se úplně přinesla, tak to je paráda.
2: Páté, druhé nedožité narozeniny.
1: Tak, no jasně, tak hezká vzpomínka, hezká akce. Tak už si to píšeme do kalendáře.
2: Pak ještě mě čeká Kutnohorská kocápka.
1: Ano.
2: To je v Kutné hoře pod Vlašským dvorem, tam je to taky moc hezký, tam je krásný prostředí.
1: Ale tam musí být počasí, že jo, když je to kocápka.
2: No, doufejme, no, tak bude z půlka srpna, tak snad počasí bude.
1: No dobře, a tam teda vystoupí kdo, aby jsme... Na koho vy se tam nejvíc těšíte?
2: Robert Křesťan.
1: No vy jste perfektní, tak to máte...
2: Asi jako velká hvězda festivalu.
1: No jasně, nebojíme se říct hlavní hvězda festivalu.
2: Ano, no je to pravda.
1: Tak jo, tak děkuju vám za pozvánku, za ohlédnutí, za Třepcínským létem.
2: Ano, není zač.
1: Mějte se moc hezky, díky za telefon.
2: A mohla bych ještě...
1: Ano, mohla, jestli vám by mohl vyhovovat. Je tady připravený Petr Kocman, tak povídejte.
2: Dobře, tak jako si můžu vybrat?
1: No, můžete si vybrat, komu ji pošlete, jestli byste.
2: Aha, tak ji pošlu všem, kdo nás poslouchali a vydrželi to poslouchat.
1: Jo, no co, ještě aby nevydrželi, teď to bylo zajímavé. Vidíte, mě tam hlavně zaujalo, že dneska na těch festivalech už jsou právě, jak říkáte, oblečení prostě a tak dále, že cokoliv tam seženeme, no tak
2: ještě
1: máme to.
2: Ještě med tam prodávali taky.
1: Dokonce, máme to pod nosem všechno.
2: Jo, dobrý, bylo to fajn.
1: Tak jo.
2: Tam ráda jezdím a zdravím teda Martinu a Toma.
1: Dobře.
2: Pořádají, protože to je velká zodpovědnost a starost.
1: Určitě. Tak pro ně Petr Kocman, vám díky za telefon, mějte se hezky. Naschledanou.
2: Hezký den, naschledanou a děkuju.
1: No a než jsem ještě vzal tady tu báječnou posluchačku, tak jsem chtěl říct, že za pár minut vás pozvu na další báječnou akci, která dneska vlastně proběhne, a sice plavení dřeva na Schwanzenbergském kanálu, když si vybavíte pohádku Pyšná princezna, jak to tam probíhalo, ta jízda na té kládě de facto. No, tak se dozvíte za pár minut, že tak by to ve skutečnosti vůbec být nemohlo, ale o tom víc za chvíli, teda v Kukátku na Country Rádiu. Teď už na přání Petr Kocman.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Dneska proběhne na Jeleních vrších na plavebním Schwanzenberském kanálu ukázka plavení dříví. Hynek Hladík o tom ví víc, je na telefonu. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No vlastně řekl bych, to je takové zařízení technické nebo památka, která je z mého laického pohledu stále funkční jako před lety. Pletu se nebo je to tak?
2: Spíš se pletete. Bohužel teda, protože kanál přestal ve své plné existenci fungovat v roce 1891, což už je nějaký týden, protože kanál se stavěl pro plavení dříví pro Vídeň. A to plavení pře pro Vídeň, plavení dříví skončilo v tom roce 1891 a naposledy přes rozvodí se plavilo 1916. Takže celý díl se opravdu už kanál v celý díl se 52 kilometrech nefunguje.
1: Ano, říkáte 52 kilometrů, pro zajímavost, jak dlouho to trvalo tomu dříví, tahle trasa?
2: Já vám neřeknu, kolik trvalo celých 52, ale řeknu to, kolik mohlo trvat 44, to je ta zhruba vzdálenost, která je na povodí Vltavy. A tam to bylo zhruba metr za sekundu, to znamená 3,6 km za hodinu, takže 44 km je nějakých 11-12 hodin. Ta voda byla přiváděna zhruba ze 27 potoků a potom na jeden z nich vytéká z Plečného jezera, jezerní potok, a toto jezero bylo upravené pro plavení dříví. Navýšená ta přirozená, zatěsněná přirozená moréna, byla na ní postavena hráz a do té hráze byla osazená stavidla a tím se získalo zhruba 177 tisíc kubíků vody pro plavení dříví. Mm-hmm. A potom dál byly postaveny později, někdy v první polovině 19. století, byly postaveny plavební nádrže, tři, takže tím se prodloužila možnost plavit dříví, aby to nebylo jenom, když taje sníh a tak dál.
1: Tak. A řekněte mi, zeptám se, šlo to jako po másle, třeba jako v té pohádce Pyšná princezna, nebo to byl, jak bychom dnes řekli, trošku voprus, přece jenom s tím dřívím?
2: S tou Pyšnou princeznou, já bych tam nechtěl sedět na tom kmeni, protože než by dojeli po tom smyku, to nebyl kanál, to byl smyk, než by dojeli do potom smyku dolů do údolí, tak by měli uhoblované nožičky. Takže, takže to je pohádka, opravdu pohádka.
1: Takže tak by to nešlo. Dneska je nějaký úsek, kde vlastně probíhají ty ukázky, to je asi jenom úplně krátký úsek.
2: Dneska budeme plavit na vzdálenosti zhruba 400 metrů a budeme plavit palivové dřevo.
1: Takže zájemci, pokud by to stihli, začíná se tradičně ve 12 hodin na Jeleních.
2: Ve 12 hodin na Jeleních vrší, ale nebude plavení dříví, tam začíná Hirschberský den, bude to program občanů Nové Pece a Jeleních vrchů a v rámci toho o půl třetí zhruba budeme plavit dříví.
1: Tak Hynek Hladík bude u toho. Já děkuju vám za informace, ať vám to šlape.
2: Přijďte taky a co nejvíc, ať vás přijde, ale pozor, na Jeleních vrchy se nedá dojet autem. Musí se jet autobusem, nebo pěšky, nebo na kole.
1: Jasně, počítáme s tím. Díky, mějte se moc hezky.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Doprava přesně o 9:30 a pozor na D11, C18. Kilometr ve směru Hradec Králové, dopravní nehoda a probíhá tam vyprošťování osob, průjezd je tedy omezen v tuto chvíli. Jiné nehody hlášeny nejsou, na hlavních tazích tím spíš, přidávám tedy další vlakové výluky. Ty jsou na trasách například Úpořiny, Radejčín, taky Plzeň Klatovy, Branice Tábor, Františkovy Lázně Hranice v Čechách anebo Lysá nad Labem Milovice tady do 12. července, tedy do zítra. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Na konci světa.
4: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
5: To bylo dávno, ale když zavřete oči
6: a tak dál nosíš po kapsách sny mládí,
5: jako by to bylo včera.
7: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás přízem.
5: S námi si vzpomenete Country Radio.
8: Bonanza, pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.
9: Country Rádio.
5: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: No tak schválně, telefon tady v průběhu těch předchozích dvou písní, tak jsem tam problikával vždycky, tak teď můžete zavolat, chcete-li 210-323-333. Říkám chcete-li, pokud byste rádi zavzpomínali na nějaký festival, o kterých vlastně si povídáme tento víkend, nebo naopak pozvali na něco, nějakou akci, která je před vámi, ale většinou je to samozřejmě o těch vzpomínkách, že třeba i několik let nemůžeme dostat z hlavy a to je dobře nějaký koncert, festival, vystoupení. No a když jsme vlastně u těch festivalů, tak tady máme ve studiu plakát a to je taky svým způsobem festival, protože to bude hezké vystoupení celodenní de facto Asonance 50 let na scéně a na Konopišti proběhne, říkejme tomu festival, koncert, oslava narozenin 12. září a bude to, jak slibují, velkolepé, protože tam nebude sama Asonance, ale s ní hosté Isara a Marien a samozřejmě vy. Takže od 16 hodin na Konopišti. No a už jsem o tom mluvil, že letos máme skvělé výročí Country Rádio, protože je to neuvěřitelné, si pamatuju, když jsme měli 30 let a to je před chvílí de facto. A už je to 5 let, letos tedy 35 let a proto jsme připravili v skutku speciální dárek a je to vlastně takový soubor dárků v jednom balíčku, jak jsem říkal už dnes ráno, jako když si představíte batoh na zádech. A v něm bude jízda vlakem samozřejmě, potom limitované dárky, taky výšlap, pochopitelně posezení u ohně, setkání s kolegy, s moderátory, ale i nějaké to zpívání, nějaká muzika. A důležité datum je sobota 15. srpna, kdy můžete jet právě narozeninovým vlakem Českých drah a Country Rádia směr Pikovice. A podrobnosti tady k té akci, nebo tedy akcičce, protože můžeme jí familiárně říkat, bude to zkrátka naše narozeninová akce, tak podrobnosti vám budeme odkrývat a zveřejňovat už od pondělka v našem vysílání. Případně schválně se podívejte také na naše stránky, kde už je ledasco napsáno a bude to stát za to. Navíc je to krásné prázdninové dovolenkové datum.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč pod čiltítem do díry jsem nezalez, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod čiltítem nechalo mě žít, že jsem každej večer jenom o tobě mu tiše.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví.

a zákon džungle panuje. Provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

0: Karel Kryl na Country Rádiu. Vidíte, když mluvíme o koncertech, o festivalech a o tom, že některý festival, některé vystoupení vám opravdu v té v hlavě leží dlouho a dlouho, tak já musím říct, že mám osobní vzpomínku na vystoupení Karla Kryla. No a to bylo na podzim, nebo tak v zimě toho 89. v Olomouci, to jsem ještě ani nevěděl. De facto, kdo Karel Kryl je, vidíte, ale pořád si to pamatuju, jak tam byl u Svaté Trojice na takovém improvizovaném pódiu a zpíval pro zaplněné náměstí. No a už je to tak dlouho, jako by to bylo včera, takže to je taková vzpomínka opravdu, která je pro mě stále živá. No a když se podíváme dopředu, tak příští víkend v Loučné nad Desnou proběhne den s horskou službou a taky to bude s vystoupením třeba Tomáše Kluse a to je vlastně taky taková letní akce a na tu vás pozvu v rámci Kukátka hned po 10. hodině, tak poslouchejte a do 10. Roy Orbison, taková jedna filmová za chvíli a taky Tomáš Linka.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Country počasí.
1: 10 hodin a počasí. No a dnes převládá už a bude převládat slunečné počasí. Během dne může být přechodně až oblačno a dnešní teploty 25 až 29 stupňů na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Vát bude slabý, přes den mírný severní vítr. 1, 2, 3, 4.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu. Letní prázdninová sezona je tady. Otevřeli se koupaliště, k dispozici jsou v městských parcích grilovací místa a děti už jsou na táborech. Dlouhým a slunečným dnům se přizpůsobují také některé řetězce, které prodlužují otevírací dobu. Zásilkovna oznámila zásadní změny. Své boxy otevře všem e-shopům. Podat zásilku budou moci navíc zdarma. Další novinkou je zavedení sobotního doručování. Změny budou mít dopad hlavně na menší e-shopy a jejich zákazníky. Do legendárního kina nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Putovní kinematograf Bratří Čedíků během léta promítá převážně české a moravské filmy pod širým nebem na náměstích, nádvořích a loukách. Od konce června do září se jeho vozy zastaví v řadě míst na Moravě a ve Slezsku. Čadíkův kinematograf provozoval letní kina například na Vranovské přehradě i na dvoraně Městského divadla v Brně a pořádal mezinárodní filmový festival Cinema Mundi. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, v další hodině. Vítejte, krátce po desáté. Tak festivaly, to je téma celého víkendu. Když zavoláte, tak budu, a co já, ale i posluchači budou rádi na 210 323 333, ale píše nám tady Kovboj Drobeček mail. Zdravíme všichni u rádia, letos máme s rodinou léto celkem nabitý, je tady psáno. Festivaly, tábory pro děti, výlety, práci doma, ale abych přispěl, dále se tu píše, k aktuálnímu tématu, tak nás čeká v Nasavrkách v zemi Keltů akce, kam přijede i Asonance, je tady napsáno, potom nás čeká Újezdské babí léto a zase další Nasavrky, nejvíc se na to těšíme právě v Nasavrkách a v Nových Hradech na koupališti, neboť je to nedaleko od domova, takže Kovbojovi Drobečkovi díky, ten jenom dokládá to, že léto by mělo být a je to správně, když je to nabitý událostma a jeden festival, můžeme říct, nestačí, takže to je taky důležitá věc. Za chvíli tedy Loučná nad Desnou, tam vlastně bude také hudební vystoupení, no ale hlavně příští sobotu tam proběhne den s horskou službou, tak si o tom povíme za pár minut víc. Zdraví vás Tonda Bezrouk od mikrofonu a tady u nás hudební festival Pozdní sběr a Pálava třeba právě teď a za chvíli Vandr po 50. na Country Rádiu.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Na telefonu je teď náčelník horské služby Jakub Fabián, protože příští sobotu v Loučné nad Desnou v Jeseníkách proběhne den s horskou službou. Pojďme si o tom něco říct. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vlastně začnu hned tou nejatraktivnější technikou pro laiky, to znamená, to je jaká?
2: Tak my tam budeme mít samozřejmě kompletní zásahovou techniku horské služby, terénní auta, čtyřkolky, šestikolku, ale taky tam v rámci spolupráce přiletí na ukázku vrtulník letecké záchranné služby a vrtulník letecké služby policie České republiky, takže se fanoušci techniky mají určitě na co těšit.
1: No to bych řekl, protože vy máte techniku, která dojede úplně všude. Viděl jsem na vlastní oči zásah. De facto na Lysé hoře tam jela čtyřkolka. Kdo rozhodne, jaká technika bude použita kam?
2: Vždycky to je na těch záchranářích, kteří na to místo vyjíždějí, protože ty hory jsou v tomto specifické, my prostě si vždycky tu techniku právě musíme vybrat, ono ne vždycky to u technikou jde, stává se samozřejmě i v dnešní době, že se někam nedostaneme a potom musíme to pacienta transportovat ve vlastních rukách, na nějakých nosítkách, ale vždycky je to na tom konkrétním záchranáři, jak se rozhodne, protože ten člověk zná nejlíp to místo a ten terén, kde se ten zraněný pacient nachází.
1: Teď je léto, je to větší pohoda pro horskou službu než zima?
2: No, ani bych neřekl. Myslím, že v posledních letech se nám ty počty úrazů, nechci říct, vyrovnávají, pořád ta zima dominuje, ale mnohdy ty úrazy právě v tom létě bývají těžší. Ty lidi jsou odření, polámaní, úrazy bývají někdy vážnější a právě do některých míst máme problém se dostat, že paradoxně v zimě my tam třeba dojedeme na skútru, protože je tam sněhová pokrývka, ale v tom létě tam je prostě kamenej skalnatý terén, takže...
1: To máte pravdu, no, ty kameny si vlastně vybavuju. Tady na tom dni s horskou službou si ledasco může návštěvník vyzkoušet, co třeba?
2: Tak je to hlavně koncipované pro děti. My tam máme takovou, říkáme tomu, stezku malého záchranáře, kde vlastně máme 15 stanovišť, kde si děti vyzkouší první pomoc, seznámí se s tou technikou horské služby, vyzkouší si nějaké takové základy horolezectví, lezení. Potom tam samozřejmě máme i nějaká stanoviště, která jsou dobrá i pro dospělé. Třeba v letošním roce tam bude taková simulace dispečinku zdravotnické záchranné služby, takže si lidi mohou představit, jak vlastně pracuje ten dispečer, ten operátor, který vysílá ty posádky. Takže opravdu ten program je nabitý a myslím, že tam každý najde to svoje.
1: Využiju toho, že vás mám na lince. Víte, co někdo si řekne, Lysá hora, Praděd, to je vlastně pohoda, to nejsou žádné hory. Mě asi vyvedete z omylu i teď v létě?
2: Určitě, ono přesně tak to vždycky říkám, že když se mě lidi ptají, co je největší problém na našich horách, tak já říkám, že největší problém je to, že ty hory, naše hory, lidé podceňují. Takže určitě doporučuji to nepodceňovat, protože tak, jak se mění počasí rychle ve vysokých horách, tak to funguje i na těch našich horách a opravdu je dobré to nepodceňovat. Ať už ty podmínky nebo tu výbavu, když do těch hor vyrážím.
1: Aby jsme se viděli jenom totiž na takových akcích, jako je den s horskou službou příští sobotu v Loučné nad Desnou. Náčelník horské služby Jakub Fabián, díky moc za vaši práci, mějte se hezky, díky za pozvánku.
2: Já vám moc děkujeme a přejeme hezké letní dny.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak a je tady doprava, krátce před 10:30 na hlavních tazích v tuto chvíli, bez problémů, bez komplikací. A to jak na dálnicích, ano, je to tak, takže pojďme se podívat, jak vypadá situace na železnicích. Co se týká výluk, tak přidávám Úpořiny Radejčín, tady je náhradní autobusová doprava, dále Plzeň Klatovy, taky Brantice Tábor, anebo Chomutov Kadaň a Klášterec nad Ohří, jenom pro osobní vlaky. Rychlíky projedou, jezděte opatrně, dobře dojeďte, šťastnou cestu.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel,

0: když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. My zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
1: No hurá, konečně jsem se dovolal.
2: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
2: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Na Country rádiu Honza Nedvěd, písnička Čepice, ale já teď musím říct klobouk dolů před Mílou Emanem Náprstkem, který nám napsal mail, nebo mě teď napsal mail, protože tady máme téma festivaly a on píše, no však poslouchejte, že vzpomíná na otvírák 2011, kdy jsme s fanklubem skupiny Harley pořádali olympiádu fanklubů a já, píše Míla, na pódiu před 5000 lidmi vyhlašoval vítěze. Byl to zážitek na celý život, no tak proto jsem řekl v úvodu klobouk dolů, tak to bez pochyby zážitek na celý život byl. To se jen tak nezapomene, to je jasná věc. No takže to je vzpomínka Míly Emana na tento festival a jestli máte i vy nějakou opravdu nezapomenutelnou vzpomínku anebo prostě ve svém kalendáři festival, na kterém nemůžete chybět a těšíte se tam, ať už kvůli muzice nebo kvůli něčemu jinému, poznali jste se tam třeba s někým, no taky to může být. Vidíte, dřív to totiž tak bývalo, na těch, nebo když ještě jsem byl malej, tak většinou mladej, tedy tak většinou bývaly zábavy, že na vesnicích pak se různě chodilo za hospodu a tak dále se projít a těch festivalů možná bylo méně, teď je těch festivalů větších takových akcí s těmi obrovskými pódy asi daleko víc samozřejmě, než to bylo třeba před těmi 20, 30 lety. Tak klidně zavolejte se svým zážitkem nebo napište podobně jako Míla, máte tady i tuto možnost, kdybyste se chtěli podělit. Hop, trop, teď na Country rádiu.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Víkendový pokec na Country Radio.

Tady je Country Radio, sobotní dopolední program. No a pokud jsou naším tématem ústředním tohoto víkendu festivaly, tedy koncerty, vystoupení, prostě muzika, tak nemůžeme taky zapomenout na náš country parník. Vidíte, napadlo mě před chvílí, že vás pozvu na ty nejbližší plavby, ale tady čtu, že ty úplně nejbližší, vyprodáno. Ještě teda není vyprodaná plavba 4. srpna, ta není, ale pak je zase vyprodáno a pak de facto až od prostředka srpna je možno se zúčastnit 16. srpna Honza a Jindřiška Brožovi devítka, Jindra Kejak pojede 28. a tak dále. Program i na našich stránkách. De facto až do 22. listopadu, takže vstupenky je potřeba s předstihem rezervovat. No a kdo by snad nevěděl, tak náš country parník odplouvá z přístaviště v Poděbradech pod zámkem a ta plavba trvá asi 3 hodiny a je to perfektní vždycky, protože to vystoupení, tak je to koncipováno, je v několika blocích na palubě nebo podle počasí tedy. Je to samozřejmě s občerstvením a se všema dobrotama. No a hlavně teda je to tak dobré, že většinou je to vyprodané všechno, takže i teď ty nejbližší jsou vyprodané, ale lístky můžete od poloviny srpna zakoupit, rezervovat.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Peřino mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí,

schodek mi vždycky strhne. Šatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

0: Country počasí.
1: Za 2 minuty 11 hodin dnes bude slunečno, během dne víc oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě kolem 21 stupňů. Slabý přes den mírný severní vítr.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! To je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.
3: Kdo vchází do tvých snů, má lásko?
0: Představte si,
3: když nemůžeš v noci spát,
0: že kdesi
3: budu chodit po špičce,
0: je svět plný krásy.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1 ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na Country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

jak huragán, jako huragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí.

předá, kde by ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek obočí, omývá od nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím,

0: Tady je Country Radio, zdraví vás Tonda Bezrouk.
1: Pokec na Country Radio.
0: Ano, nečekal jsem tuto znělku, respektive čekal jsem ji později, takže zdravím vás ještě jednou. Dobré dopoledne, jsme v další hodině vysílací a vlastně festivaly, to je takové ústřední téma tohoto víkendu. Koncerty zkrátka, protože léto ne, že je v plném proudu, ale začíná si ještě, můžeme říct, stejně jako dovolené a podobně, takže těch akcí bude hodně. A zrovna teď nám tady teda bliká telefon, to je dobře, a 210 323 333 číslo sem k nám, tak jestli pak na téma festivaly, koncerty se někdo dovolal Country Radio. Dobrý den.
2: Dobrý den, Moraváci, zdraví Pražáci, já si zdravím, když tam volám.
0: Ano.
2: Olin z Kopřivnice.
0: Oline, nazdar. Tak
2: ahoj.
0: Co nějaký festival u Kopřivnice?
2: No, minulý týden, zrovna před týdnem, byl takový festiválek, teda 15. ročník už, to byl takový soutěžní festival pro amatérské kapely a písničkáře. Bylo to v Soudole nad Odrou v Kletné, tam je místní westernový klub, pořádá opravdu spoustu akcí celý rok vlastně, a teď v létě každý pátek tam mají od 18 hodin nějaká kapela vystupuje, potom se jamuje podle toho, jak tam přijdou muzikanti a co si přinesou za nástroje. No, je to tam prostě fantastické.
0: Para, já myslel, co si přinesou za nápoje, tak dlouho se jamuje, ale to taky, že jo, to je, k tomu patří.
2: No, jasně.
0: To vlastně je hlavně taky.
2: No, já se teda chystám na starý dobrý western, to letos to bude, myslím, 26. nebo 27. ročník, to je zase u přehrady Bystřička. Je to mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím.
0: Ano, ano, vím velice dobře, si vybavuju.
2: No, tam, ano, přesně, tam Miloš tam konferoval několikrát a bývá to tam fantastické. A já tam teda už jezdím ve čtvrtek, protože v kempu Dolinka mají vždycky takový výroční oheň jedna slovenská, jak bych to tak řekl, osada tramská, která tam vlastně založila tu svoji osadu, a vždycky tam mají výroční oheň ve čtvrtek. No a pak už v pátek se jede ten klasický festivalový program.
0: Ano, no. Nádhera. No jo, a já jsem rád, že tady slyším právě Vsetín, Valašsko, a tady ta oblast, tak prostě to je klasické Idixep. Nádhera. Tak Oline, díky za takovou v podstatě taky pozvánku, příspěvek, vzpomínku. Díky, ano. Měj se hezky, ahoj.
2: Moc krát děkuju taky, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Doprava 2 minuty před 11:30, je tady dvakrát D1, nejdřív 66. kilometr ve směru na Prahu, dejte pozor, je tam nějaký kus plastu mezi jízdními pruhy a ještě 11,5. kilometr ve směru na Brno, tak tady je dopravní nehoda, 3 vozidel, tak omezuje provoz, tak jeďte opatrně v tomto úseku. Jiné nehody teď hlášeny nejsou, pojďme na železnice. Blatná Březnice je výluka, taky Kolín Přelouč osobní vlaky, Ždírec nad Doubravou Chotěboř, Česká Skalice Trutnov, Lysá nad Labem Milovice a přidávám ještě Plzeň Klatovy, tady je taky náhradní autobusová doprava. Dobře, dojeďte, šťastnou cestu.
2: Country Radio. Tereza.
0: Znáte je?
2: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
3: Řeky lásky proud kolem nás prdál.
0: Každý tón, každé slovo.
4: Toulám se klínem skal, tam u nebeský brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
5: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
6: Tentokrát si dáme album živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.

0: Ano, určitě, pojďte sem hlavně za chvíli na Country Rádiu, protože co se týká letních festivalů a letního vystoupení, koncertování, tak do toho musíme samozřejmě zahrnout i naši siestu víkendovou, polední, protože hlavně dneska, to je luxusní, čeká nás společnost, hodina s fešáky, takže od 12., což je za chvíli do 13. hodiny, jenom to nejlepší z fešáků, průřez v podstatě dvěma dekádami, takže těšte se na to, blížíme se ke 12. hodině.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: A Vaby Rivola na Country Rádiu. A víte, na co jsme možná ještě zapomněli, když mluvíme o koncertech a o festivalech, zkrátka na takovou specifickou součást české hudební kultury. No a tou součástí jsou letní parkety, což je opravdu taková legendární letní věc. Jinak pro zajímavost, největší tradici a vlastně největší hustotu tady těch letních parketů najdeme ve východních Čechách, například legendární Výrava, taky Prášek u Nového Bydžova a nebo Hořebník na Vysočině. V jižních Čechách je to třeba Holkov, tak to je opravdu taková tradice, tak si myslím, že každý jsme minimálně jednou, dvakrát nebo každoročně v lepším případě na letním parketu byli, protože zkrátka to ke koncertům a k létu neodmyslitelně patří.
1: Country rádio. Klidné rádio do neklidné.

Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné, přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas. Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860, Kennedy v roce 1960. O 100 let později. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808.

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald, roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda?

0: Country počasí.
1: Je krátce před polednem, za pár minut už si užijte právě dnešní poledne siestu ve společnosti Fešáků. No a za okny venku je slunečno, během dne bude přibývat oblačnost, může být přechodně až oblačno. Dnešní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území kolem 23, na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 21 stupňů.
2: Čatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
0: Country Radio. Rádio, u kterého si odpočinete.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Škoda Auto prožívá produktově mimořádně nabité období. Během několika týdnů představuje dva protipóly své elektrické nabídky. Dostupný městský model Epic a luxusní sedmimístnou vlajkovou loď Peak. Vedení tvrdí, že diesel v celkovém portfoliu rozhodně zůstane. Nechce ale v tuto chvíli specifikovat, u kterých konkrétních modelů to bude. Slavná postava mimozemšťana z oblíbeného rodinného science fiction filmu od Stevena Spielberga už brzy ožije v nádherném Lego setu. Obsahuje i svítící část, díky níž jeho srdce září po stisku tlačítka červeně. Sada obsahuje 1226 dílků. Figurka mimozemšťana měří na výšku 24 cm. Stejně jako ve filmu je součástí květináč se slunečnicemi, který mu lze vložit do ruky. Mimozemšťanovi lze polohovat nejenom hlavu, ale i paže, zápěstí a prsty, takže může zvednout ukazováček a volat domů. Jmenuje se Kostka a vznikla na brněnském Vysokém učení technickém. Včera se vydala do kosmu, kde by měla pracovat asi 2 roky. Na Zemi bude posílat fotografie a zprávy o svém stavu. Do kosmického prostoru se vydala prostřednictvím mise Transporter 17 společnosti SpaceX a stala se 17. družicí na oběžné dráze, která byla vyrobena v Česku. To byly víkendové zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední siesta. Hrají a zpívají fešáci se svými solisty.

ani déšť, ani stín, ani plášť na mršáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani řep, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani plášť na mršáky neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach na mršáky neplatí. Ani hr, ani prach, ani smích, ani řep, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani plášť na mršáky neplatí. Ani hr, ani prach, ani smích, ani řep, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani plášť na mršáky neplatí. Ani hr, ani hr, ani hr na mršáky neplatí.

jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

jsem dědo za Prahou, v malý chatě za dráhou, roky proplouval si spokojně sám. V řece ryby chytával a s hůlkou v ruce sedával, smál se, když se koukal ke hvězdám. Měl budík, který nezvoní, a v sadě 20 jabloní, na mopedu hnal se úzkou cestou. S chlapama hrál mariáš, tuty, poty, štychy váš, a v neděli šel v kvádru s hnědou vestou.

pohled psal, když jsem světem cestoval. Ahoj dědo, žijem fajn. Rodinu mám bohatou a chodím všude s kravatou, jak ti rostou, tu je za chatou. Můj děda žil si stále sám, říkal, na nic nečekám, a na co taky, však vy víte. Lidi pořád počítaj a zatím stromy usychaj, a kde je ráj, se nikdy nedozvíte.

se nebe dědu vzalo, jeho benžo samohrálo, smutně v koutě domu opřený. Na strunách zbyl prach a res, všechno vidím jako dnes, opuštěný benžo v rohu zní. Hrálo songy, co jsem znal, a já v tichu poslouchal, po chvíli mě napadlo, co dál.

za dráhou, zase starý banjo hraje svou. A zní sadem jabloný, dneska jako předloni, a můj děda tančí oblohou. Starý banjo ohraný, co ti padne do dlaní, co ti krásně do rukou tak sedí. A když se někdy cítím sám, vezmu ho a přemýšlím.

Polední siesta. Hrají a zpívají fešáci se svými solisty.

0: Polední siesta. Hrají a zpívají fešáci se svými solisty. Country Radio.
1: No tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

dávno pryč. Ten čas toulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý Slído, jak jsme jednou někde našli.

0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country
1: Rádio. To zpoždění ještě doženem. Teď jsem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový korák, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořníky. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměje, je to tak? Jenomže já, holku, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta. A tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato, a za nocí, jako tahle je.

0: se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce a jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výjimku si nahodí a jezdí si kudy chce ten 30-50. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 30-50, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jenom trosky vagonů druhého vlaku jsou rozházeny u tratě. A svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku. A za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 30-50 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko na jednu, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný stát. Má na mašině číslo 30-50.
1: Rychlostí tak akorát, abych nenatlouk si hubu. Šinu si to na sraz, veterán kár klubu, doprovázen slečnou a zelenou vlnou. Stavím u čerpadla, abych si dal plnou, bylo fajn. Pumpař jenom mrknul, jak nám to dneska sluší. Pak mu ale drobet zčervenali uši, říká hlasem zasněným a víčka se mu chvěla. To, co ti teď povím, tak to je pravda celá, jo, to mi věř. Taky jsem jí mýval, jsou to ale léta, tenkrát bych jí nedal za všechno zlato světa. Měla skvělou kastvi a pitelný šasí. Jako dneska vidím, jak si to se mnou hasí. Pobutí bylo super a lak vždy jedničkovej. Že ty, co jsou dneska, tak s tím se klidně schovej. Polstrvání měkký a tajemná kůže. Že mě ještě dneska fantas chytit může. Jen tak lechtal, tak prněla jak štěně. Jináč to byl nářez, jak při velký ceně. Jeden háček.

se pumpař zarazil, až mu kasír taška spadla. A pravil hlasem změněným, tak jako od divadla. Já nemyslím to fáro, to protivý nebe. Já myslím tu buchtu, co má.

ženu mám, jen spí a jí a všechno nejlíp ví, když něco namítám.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: Country počasí.
1: Za minutu 13 hodin dnešní počasí bude tak pěkné, že stojí za to o něm promluvit teď ještě jednou. Dneska tedy slunečno, během dne více oblačnosti a může být přechodně až oblačno. A dnešní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území kolem 23, na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 21 stupňů. Vát bude mírný severní vítr.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí vzou.
3: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
0: Country Radio. Naladíte i v DAB+.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec a zprávy začneme u mobilních telefonů. Operační systém Android 17 od Google přináší totiž zásadní novinku. Nově mají uživatelé při zadávání PIN kódu k odemknutí zařízení pouze 20 neúspěšných pokusů. Potom se telefon nebo tablet zablokuje. Změna míří hlavně na neoprávněná vniknutí do zařízení. Nejpřesnější funkční kopii legendární stříbrné pušky náčelníka Apačů Vinnetua vyrobil tým zbrojeřů z Brna. Zbraň je světovým technickým unikátem. Puška vznikla, protože zbrojaři chtěli Vinnetuovi pomoci. Náčelník ji tak nově používá v představení Poklad na stříbrném jezeře ve westernovém městečku v Boskovicích. Od originálu je nerozeznatelná. Elektrika versus klasika. Britská automobilka Aston Martin pracuje na vývoji platformy pro novou generaci modelů, která opět nabídne i motory V12. Automobilka jejich výrobu plánuje i v příštím desetiletí, ovšem v omezených počtech. V úvahu měly přicházet také plug-in hybridní systémy. Nicméně kvůli preferenci zákazníků jezdit spíše na benzín dala značka nakonec přednost jednoduššímu a lehčímu typu elektrifikace. To byly víkendové zprávy, které pro vás připravil Tomáš Adamec.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A ejhle, tak jsme se překlopili do odpoledního času. Je něco málo po 13. hodině, u mikrofonu Tonda Bezrouk, přeju hezkou sobotu. No a jsem zvědavý, zdali pak někdo z vás, respektive kdo se rád podělí o nějaké zážitky, zkušenosti, nejhezčí, třeba festivaly, koncerty, letní parkety, protože to je právě téma tohoto víkendu. Jinými slovy, i pokud byste věděli o nějaké zajímavé akci, na kterou byste nás rádi pozvali, tak samozřejmě dejte vědět, budeme rádi. I teď odpoledne musím říct, že tady ve studiu nám visí krásný plakát Asonance 50 let na scéně a na Konopišti 12. září to parádně a řádně oslaví i s Isarou a s kapelou Marien. Tak to je třeba taková akce, na kterou tady nepřetržitě koukáme. A Konopiště je opravdu rozlehlý areál, tak tam se vejde nás spousta, respektive i vás. Tak pojďme v odpoledním programu. Můžu slíbit taky, že vás pozveme i na Mezinárodní vesmírnou stanici a přitom nemusíte nijak daleko cestovat, stačí dojet do Pardubic, ale o tom bude řeč v rámci kukátka za několik minut. Tak ještě jednou hezké odpoledne, ať se vám dobře poslouchá, Věra Martinová a teď Brontosauři na Country Rádiu.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: No, před chvílí ano, samozřejmě písnička z roku 1990, pár cigaret a whisky, tak to samozřejmě taky patří k letním festivalům, pochopitelně občerstvení tohoto druhu, bez toho by to jaksi nebylo ono. Telefon tady, vyzvání zvoní, číslo 210 323 333, Takže zajímá mě, kdo se dovolal. Dobrý den, kdo pak tam?
2: Dobrý den, pane Bezerou. Můžu vám tak říkat, nebo...
1: Plně mě říkejte, jak byste ráda. To je jedno. Dobrý den, zdravím vás.
2: Tady Jana Ústí nad Labem. Chtěla jsem se zeptat, jestli jste mluvil s dětěžkou Koutnou.
1: Je, vy jste zlatá a já myslel, že voláte, abyste nám řekla o nějakém festivalu, jak máme téma tady tohoto víkendu.
2: Ježiš, festival, no tak to nevím, já nikam nechodím.
1: No tak to právě tento víkend by měl změnit u vás, abyste začala. Co vy na to? Mluvil jsem před chvílí, že na Konopišti
2: ano, bude.
1: Asonance v září. Jak to máte daleko na Konopiště?
2: Jo.
1: Jak to máte daleko na Konopiště?
2: Na Konopiště nás je hodně z Ústí, ne?
1: No tak ale, to víte, no, z Ústí jezdí spousta vlaků, tak možná bychom našli i něco blíž Ústí, nějaký festival.
2: No, blíž Ústí nebo v Ústí.
1: Nebo přímo v Ústí.
2: To by bylo vůbec nejlepší.
1: No, mohlo by být nějaké otevřené Ústí, ale nemáte pro nás žádný konkrétní tip, takhle se ptám.
2: Nemám.
1: Možná už je to hodně dlouho, kdy jste byla na nějakém takovém koncertu, nebo...
2: To je dávno.
1: No a
2: to je dávno, to mi bylo 12 roku v Děčíně na Bažantnici.
1: No tak vidíte, a je to v živé paměti, ne, můžeme říct?
2: Je to pořád v živé paměti, ano.
1: No tak tam bývala ta kotva legendární, že jo, v Děčíně.
2: Ano, ano.
1: A to bylo něco podobného.
2: Mhm.
1: No... Tak vidíte, tak to je v podstatě taková i populární hudba, ale ono by to chtělo střídat. Někdy populární hudba, jindy country, někdy třeba taneční.
2: Tak já mám ráda country.
1: No tak to jste tady dobře. Tak děkuju za telefon, za vzpomínku na děčínský festival. Tak mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Vy taky nashledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak, taky doprava, samozřejmě v odpoledním programu za minutu je půl druhé, takže pozor na D1. A sice 14. kilometr ve směru na Prahu je tam po dopravní nehodě a počítejte s možností omezeného průjezdu. Takže D1, 14. kilometr směr Praha. A jiné nehody teď nejsou hlášeny ani na hlavních tazích. Nechť to vydrží co nejdéle. Pojďme na železnici Františkovy Lázně, hranice v Čechách. Tady je Výluka taky, Brantice Tábor, Plzeň Klatovy, Úpořiny Radejčín, Dolní Pustevna, Bad Šandau a dlouhodobá Výluka Vsetín, Půchov do konce roku. Dobře, dojeďte šťastnou cestu.
2: Country Radio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: To se nedá nic dělat. V našem klimatickém pásmu už to tak chodí, že občas zaprší.
4: Jako z konve, nedá se dát.
0: A někdy je naopak vedro k zalknutí.
4: A slunce pálí je.
0: V zimě umí tu a tam i pěkně přitůhnout.
5: Když jde blizár s vichřicí.
0: A taková letní bouřka ta taky dokáže pěkně zacloumat okenicema.
6: Když je hrom a bije blesk, tohej frajer ztratí les.
0: V globále se ale dá říct, že s pomocí country rádia se tu dá celkem v pohodě přežít. Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
7: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
8: Jo.
7: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
9: Škoda lásky, na na na na na na na na na.
10: No to já myslím, super. Že na na na na na na bylo nejlepší.
9: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
11: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: víkendový pokec na Country Rádiu.
1: No, tak opravdu s tou kulturou to není vůbec špatné. Naopak, podle toho, jak nám tady zvoní telefon de facto celý den, tak to vypadá, že těch akcí a hlavně teda koncertů, to zdůrazňuji, festivalů, letních parketů a podobně, je spousta na mnoha místech a vy nám telefonujete. Kam se chystáte třeba, kde jste byli, na co nemůžete zapomenout, tak schválně, kdo je na telefonu na čísle 210 323 333. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já volám z Mělníka.
1: No tak to jsem rád. Dobrý den do Mělníka. Kdo tam?
2: No, Olina. Já mám dneska svátek.
1: Je, tak to je super. No všechno nejlepší, Olino, to bych chtělo taky vyrazit někam za kulturou, když máte svátek.
2: Jo, dneska na Mělníku je tady moře Umělníka.
1: Ano.
2: Takže odpoledne se tam půjdu podívat, tam jsou nějaké kapely, teda nevím přesně které, to jsem nezjišťovala, ale určitě pěkné. A jinak ještě tady na zámku na Mělníku jsou různý koncerty, takže 24. myslím, že 24. tam bude Monkey Business, sice to není country, ale je to taky hezký.
1: To nevadí, přesně tak.
2: Ne, to nevadí a tak různě, takže se tam také těším a ještě se tam chystám také na, jo, myslím, že tady bude i pokáč, jako tradičně a tak různý prostě různý kapely. A pak mám ráda taky country, jako který se hrajou tady prostě po hospůdkách různě na nějakých akcích.
1: No jasně, to má taky svou atmosféru, když hraje country kapela v hospodě, že jo?
2: No jasně, no. A ještě když tam jsou známí lidi, tak je to nádherný.
1: No přesně tak. To víte, to je moc hezký. Tak můžeme říct teda, že Mělník jede a okolí.
2: Ano, Mělník určitě jede. Mělník a okolí jede.
1: Tak
2: a kolem Sokolčína a všude.
1: A hospody naštěstí teda jedou taky, aspoň
2: taky.
1: Někde,
2: ano.
1: Někdy.
2: Tak jo.
1: Takže díky všechno nejlepší, Olino, k svátku, mějte se fajn, nashledanou.
2: Nashledanou, děkujeme za hraní, zahrajte mi nějakou hezkou písničku.
1: No už je pro vás tady ta následující.
2: Tak jo, určitě. Mějte se, nashle. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džina, když se optali voleně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach nezní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jedinej cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do oka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě povanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu.

0: chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval počsem, rytář z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jaký jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc smích, pobouchač se sláh, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčný nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, jde bych tě rád a přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

No a teď taky sport ve vysílání Country Rádia. Dnes nás čeká opravdu hezké sportovní tenisové odpoledne. Od 16.30 na hlavním kanálu TV Prima nás čeká historicky první české ženské finále ve Wimbledonu. Bude dostupné široké veřejnosti právě v přímém přenosu na hlavním kanálu TV Prima, neboť Prima získala licenční práva. A tady to velkolepé finále si zaslouží absolutně profesionální přístup při jeho zpracování. To znamená, že v 16.30 na hlavním kanálu TV Prima všechno začne exkluzivním předzápasovým studiem s expertními analýzami a potom s následným přenosem. Takže dneska od 16.30 finále Wimbledonu.

0: Country počasí.
1: 14. hodina před námi, pojďme na počasí v noci. Převažovat bude polojasno, jasno, během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat a ráno můžeme čekat hlavně v Beskydech například slabý déšť. Noční teploty 15 až 10 stupňů, na horách kolem desítky. Zítra přes den v jihozápadní polovině území jasná, polojasná obloha. Během dne od severovýchodu bude oblačnosti přibývat. Zítřejší teploty 24 až 29, na východě, severovýchodě kolem 21, na horách taky kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech kolem 18 stupňů. Foukat bude zítra slabý vítr.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
4: Na konci světa.
5: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1 ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na Country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: Zdraví vás Tonda Bezrouk od mikrofonu, je krátce po 14. No je to tak, na Country Rádiu si o víkendu povídáme dnes o koncertech, o festivalech, zkrátka o hudbě. No, ale kdybyste spíš chtěli raději něco poznávat místo muziky, tak to mám pro vás taky tip za pár minut. Navštívíme totiž Pardubickou sféru, což je vědecké a vzdělávací centrum, kde se ledasco dozvíme o přírodních jevech, které a jak fungují na Zemi. Tak teď mají program, který má podtitul Stát se astronautem, takže tam se vydáme za chvíli. No ale protože telefon vyzvání, tak jsem zvědavý, jestli někdo má nějaký příspěvek ohledně festivalu a našeho tématu Country Radio. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
3: Ne, dobrý den, tady Eva. Já telefonuju kvůli těm festivalům, no to, jako dobře. Je to třeba 20 let, co jsem se omylem ocitla v Kytlici a byl tam MyFest. A od té doby už jsem tam nebyla samozřejmě, ale je tam jako super, že třeba letos tam byla vzpomínka na Valdu s Berenikou Kohoutovou. Ano. A je to nádherná krajina. Že ano. Československý Švýcarsko.
2: To máte pravdu. A vy jste říkala v úvodu, že jste se tam omylem ocitla, jak tomu mám rozumět?
3: No my jsme, tatínek tam jako pracoval na podnikový chatě, tam jezdil jako od podniku, tak my jsme tam jezdili na zimu a jednou se stalo, že kromě zimy jsme se tam ocitli takhle na začátku léta, v tom máji, aby tatínek jako tu chatu upravil pro ty podnikový ředitele.
2: Ano.
3: Takže jsme se tam šli projít tomu rybníku, nádherná krajina, super prostě. No a koukama tam jako opravdu hráli, byl to trošku jako rock, samozřejmě mě to baví, stejně tak jako country folk, takže to nebylo až tak daleko od mý duše. No,
2: no jasně. No vidíte, perfektní, zase to potvrzujete, že ty vzpomínky, ačkoliv už je to teda nějaký pátek, že jo?
3: No ale jako ono to tam, já jsem si to googlovala, než jsem vám volala, tak jsem koukala, že opravdu tam jako rok, co rok běží.
2: No. Takže to jste dobře udělala, že jste se takhle hezky připravila na tento vstup. Takže na závěr teda ještě, abychom tomu dali takovou profesionální tečku. Takže ano. Kde teda, zopakujte prosím vás, to je?
3: Kytlici, na Děčínsku budeme říkat, nebo
2: tak, můžeme.
3: Českoslavský Švýcarsko.
2: Tak a každoročně, no. To je důležité, teda jste našla.
3: Každoročně a je to v květnu.
2: No výborně.
3: Tak jo. A všechny zdraví Eva Zoloubková.
2: Tak jo, Evo, tak v tom případě třeba Vaby Daněk by vám mohl udělat radost, co
3: určitě.
2: Říkáte. Tak je tady. Mějte se hezky a děkuju vám za telefon. Naschledanou.
3: Já taky děkuji. Naschledanou.

oči se neohlížej, co jsi komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy co neohlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam, zem nad hlavou a nebe pod nohou.

se s listím rozpovídá. Pochopit svět, jo, co bys za to dal? Hledáš ten klíč, co vše by otevíral, klíč ke štěstí, svůj malý grál. Až pochopíš a necháš účtování, co jsi komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

0: Vlkem Country Rádia.
1: A míříme do vzdělávacího science centra v Pardubicích, jmenuje se Sféra. No a teď vlastně mají aktuálně program, kde slibují, že si můžeme připadat jako v opravdové raketě, jako astronaut na oběžné dráze. Jestli pak nám to potvrdí Kateřina Pacindová, která je na telefonu. Zdravím vás, dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Tak, částečně určitě ano. Pro tento program, tady trénuji jako astronaut, jsme se rozhodli využít naše schodiště, protože vzdělávací centrum Sféra sídlí ve 4. a 5. patře a je to docela příhodné, protože návštěvníci si vyzkouší to, jaké to je dostat se na Mezinárodní vesmírnou stanici, která je ve 400 kilometrech nad zemí. To znamená, každé patro u nás ve sféře je 100 kilometrů a postupně potom schodišti si právě vyzkouší různé zkoušky, výzvy, kterým čelí i astronauti během toho, co se dostávají na tu Mezinárodní vesmírnou stanici.
1: Jo, takhle jste to přesunuli na schodiště teda. No ono, víc, v podstatě ty schody to taky nebude úplně jednoduché.
2: Přesně tak.
1: Nějaký skafandr nebo něco, co simuluje...
2: Aha, rovnou dole na ně vlastně čekají zátěžové vesty, protože si budou vybírat raketu, kterou se budou dostávat na tu vesmírnou stanici a podle toho, kterou raketu si zvolí, tak takovou zátěžovou vestu budou mít, protože tam je odlišné přetížení. No a potom, co vlastně vystoupají tu cestu do toho 4. patra, tak se přesouvají do sálu s vědou na kouli, kde je čekají experimenty, stejně tak, jako to mají astronauti na té Mezinárodní vesmírné stanici, tak i tady návštěvníci budou bádat. Protože astronauti musí být ve skvělé fyzické kondici, ale zároveň jsou to vlastně vědci, nebo odborníci ve svém oboru, tak jsme se snažili tím, když jsme vytvářeli ten program, to současně i těm návštěvníkům jako zprostředkovat. Že to není čistě jenom o těch vědomostech nebo čistě jenom o té fyzické kondici, ale že to je to propojení.
1: Jasně, ale teda dobře, budu v podstatě pod zátěží fyzickou, půjdu vysoko, což není jednoduché a pak ještě se budu muset soustředit na nějaký úkon do třetice, tak nějak.
2: Přesně tak.
1: A na co třeba
2: tak.
1: Ještě tak jednu věc mi řekněte.
2: Astronauti, když se vrací z vesmíru, tak se většinou vrací s tím, že najednou tu naši planetu viděli jako takovou křehké plavidlo vesmírem a angažují se ve spoustě projektech, které se snaží o nějakým způsobem ochranu naší planety, tak i ty návštěvníci se potom zamýšlí nad tím, co sami mohou udělat pro to, aby ta planeta byla vlastně hezkým místem pro život.
1: Mě by to taky bavilo, jak to poslouchat.
2: jo, určitě. Takhle, je to dětský program, je to pro děti od 6 let, ale samozřejmě může vlastně přijít kdokoliv.
1: Jasně.
2: Jo, jsou tam určitě informace a zážitky, které budou příjemné i dospělým.
1: No, tak to si teda myslím. A fyzická zdatnost, nebo může jet výtahem někdo třeba, ne? Kdo by?
2: Ten výtah mám, jo, jako určitě, ten výtah se tam dá použít, nicméně máme to vlastně i napsané v té anotaci našeho programu, že ten výstup po schodišti je poměrně důležitým prvkem v celém tom programu.
1: Takže raketou na Mars ve vzdělávacím centru Sféra Pardubice, to znamená automatické mlýny Pardubice, to je známá de facto budova, známý komplex. Pozvala nás Kateřina Pacindová, díky moc.
2: Taky děkujeme a těšíme se na návštěvu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Doprava za pár minut je 14:30, D55, kruhový objezd, exit 51. Probíhá vyšetřování, je tam havarované vozidlo, projíždějte opatrně tady tímto úsekem. A ještě D1, dvoustý.

0: A to je tady zopakováno, to je ta D1, 233. kilometr směr Ostrava, ano, tam taky tedy počítejte s omezením provozu. Jezděte opatrně, dobře dojeďte, šťastnou cestu.
1: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý.

upřímně stát. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak schválně zase tady popojedeme dále na Country Rádiu. To je opravdu jedno takové z nejletnějších témat, kdy si povídáme o koncertech, o muzice, o festivalech. Vidíte, dřív k tomu patřili třeba Porty, nebo těch bylo víc, takové ty legendární klasické, to už dneska není, Mohelnický dostavník taky. Samozřejmě už dávno zaprášil čas akce tohoto typu, nebo tedy tady tuto konkrétní. No nic, telefon 210 323 333 a dovolal se kdopak teď. Dobré odpoledne.
2: Ahoj, tady Peťa. Já bych rád pozval milovníky tvorby Karla Kryla na 6. československé stretnutí fanoušiků. A letos bude probíhat v kempu u Forgáča v Jelenci u Nitry. Takže si myslím, že by to mohlo být docela zajímavé setkání pro ty, kteří vůbec třeba o Karlovi nic neví, protože přijedou lidé, kteří se s ním potkávali, žili, měla by dorazit i snad jeho první žena.
1: No teda, no jasně, a nebo naopak právě, že jo, ti, kteří ho moc mají rádi doteď, takže v podstatě...
2: Když se mohli ještě něco dovědět.
1: No, písničky Karla Kryla, takže řekněme to datum.
2: Je to víkendový setkání, takže od 14. srpna do 16. srpna a místo tak je kemp u Forgáča Jelenec blízko Nitry na Slovensku.
1: Je, tak to bude hezký, to ale bude moc hezký teda, zase tam bude znít trochu jiná hudba, že jo, přece jenom ten Kryl se moc nehraje třeba někde, nebo málo kdo ho umí. Takže moc díky za pozvánku a mám napsaný to datum, jasně, 14 až 16.
2: Víkend, jo?
1: Tak jo, mějte se hezky, díky.

0: Country počasí.
1: Blíží se 15. hodina, bude tady za 2 minuty. V noci bude převažovat polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnost přibývat. No a ráno hlavně v Beskydech čekejme slabý déšť s teplotami od 15 do 10 stupňů. Zítra v jihozápadní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne od severovýchodě přibývání oblačnosti. Zítřejší teploty 24 až 29, na východě a severovýchodě kolem 21, na horách taky kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech kolem 18 stupňů.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ním. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou z tý řekl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Jsme v další hodině, u mikrofonu je s vámi Tonda Bezrouk, i v této hodině i nadále, tak vítejte, hezký poslech. No a jsem zvědavý, jaké se dozvíme další události, vzpomínky, připomínky nebo prostě zážitků, tak chci říct, anebo prostě jenom nějaké akce, které stojí za to, aby jsme navštívili, kam by jsme se měli vypravit. Telefon 210 323 333. Tak zrovna někdo telefonuje, tak jsem zvědavý, kdo pak tam, jestli se uslyšíme. Halo, halo, halo, kdo pak tam?
2: Ano, u telefonu Eva.
1: Eva volá, dobrý den, Evo.
2: No, dobrý den. A já bych chtěla naše posluchači pozvat, každý druhý víkend v srpnu se koná ve Slabcích Country Festival u Rakovníka. A my tam jezdíme každý rok a opravdu to je moc pěkný. Vystupují tam kapely a jak jste říkal ráno, třeba občerstvení. Všechno je tam k dispozici, takže určitě by nebyli posluchači zklamaný.
1: No to určitě ne právě. Víte co, my to vlastně vždycky říkáme třeba v zimě, nebo když je opravdu venku hnusně,
2: ano.
1: Že ať si vzpomeneme na tady tu báječnou dobu, kdy vlastně tak. Ty festivaly, vidíte, a ani možná, jak je to s počasím večer u Rakovníka, možná tam ani není zima, vidíte, když se zapadne.
2: Hele, my jsme tam byli po 3 roky za sebou, vždycky je teplo, já nevím, řeknu 25.
1: No tak.
2: A tam je to zámek a proti tomu zámku je taková stráň, z obou stran les, takže tam je teplo i večer.
1: No tak to je úplně...
2: Jsme tam nezažili zimu a ani kapku deště.
1: To je právě značka ideál, protože někde se zatáhne od řeky třeba, rozumíte, je tam chladno. A už
2: ne,
1: je to takový,
2: ne.
1: A tady ne teda, tady rozhodně.
2: Ne, tady je večer teplo.
1: U Rakovníka rozhodně, nikdo nezmrzne.
2: Dobře utajená country se to jmenuje.
1: No vidíte, jenom jestli není až moc utajená, teda já jsem o ní neslyšel, tak a to znamená, ta příští bude kdy teda?
2: Je to 9. srpna.
1: Srpna, tak to ještě stihnu letos klidně.
2: Určitě, druhý víkend v srpnu, to bývá každý rok.
1: No, tak dobře utajená country, ale možná, když to takhle říkáte, tak si vzpomenu na ten plakátový slogan, no. Že by to mohlo tak nějak
2: a moderuje
1: být.
2: Tam vždycky Milan Schmidt.
1: No jo, vidíte to, tak tím zdravíme no. Samozřejmě Milana. Tak paráda, takže děkuju za pozvánku a hlavně teda za připomínku takových těch jakože ideálních chvil na zimu, jo? Že si to tak vybavíme. Že tak by,
2: určitě pak z toho žijeme nějakou dobu.
1: Tak by to mělo vypadat. Tak fajn.
2: Spokojí,
1: díky za telefon, mějte se hezky. Naschledanou.
2: Ty taky, naschledanou.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: No, já jsem rád, že jste naši posluchači, že jsou opravdu tak hudební, samozřejmě, to je dobře, protože téma máme dneska festivaly, muzika a k tomu máte hodně co říct, takže jen v tom pokračujte, protože se těším na každý další váš telefon. Teď je kdo na lince? Country Radio, halo, halo.
2: Ahoj Tondo, tady je Iva z Ardešáku.
1: Nazdar Ivo, ahoj, to jsem rád, že se
2: dovolala. Já jsem chtěla říct dva zážitky z fontán. Byla jsem několikrát v Chuchli a několikrát na Štvanici.
1: Ano.
2: Tak z Chuchle mám krásný zážitek. Když jsem přišla domů a prohlídla jsem si fotky, tak jsem zjistila, že jak tam byla vedle pódia plachta, na který se promítaly snímky z kamery, takže jsem tam s foťákem u očí.
1: Ano, ano, ano.
2: Na té plachtě, takže jsem vyfotila sama sebe.
1: No tak to je hezký zase vlastně, takové tak předchůdce selfiečka dnešního.
2: Jinak co se týče muziky, tak to bylo bezkonkurenční.
1: Ano, tak fontána, jasně, to jsme rádi. Ona vlastně na výstavišti taky bývala, že jo, nebo...
2: Tam jsem nebyla.
1: Ano, a takže...
2: Protože v té době jsem se nemohla utrhnout, to byly děti malí.
1: Jasně, tomu rozumím. No.
2: A pak, když jsem byla na Štvanici, tak jsme chytli deštivý počasí a já jsem se domů vrátila až po spodní prádlo mokrá.
1: No, to tak je, jasně, takže vlastně to patří, ale taky k létu, že jo?
2: A to jsem si vzala nepromokavou bundu.
1: No, tak ono to funguje jenom trochu, je, ale no, tak
2: ale
1: to jsou...
2: Ale vydrželi jsme tam přes ten déšť se synem do 11 hodin, pak už jsem utekla.
1: No ale to je moc hezký. No hele Ivo, ale to jsou hezký vzpomínky hrozně, protože to právě utkví, že i po těch letech. Úsměvné, srandovní, tam se mi líbilo, jak jsi vlastně udělala takový předchůdce dnešních selfíček, že jo. Tak country fontánám zdar.
2: Zvětek a ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: A pojďme od festivalů a od koncertů zase k dopravě, jak nám to hraje na silnicích. Za minutu je půl čtvrté. D5 mezi 31. a 30. kilometrem ve směru na Prahu. Osobní a nákladní auto nehoda a je omezený průjezd. Dále D1 mezi 14. a 15. kilometrem ve směru na Brno, tady taky počítejte s nehodou. A nehoda je ještě na D1, 123. kilometr ve směru na Brno, takže počítejte s omezeným průjezdem. A ještě je hlášena nehoda na silnici 13 u obce Krásný les, okres Karlovy Vary. Dále silnice první třídy 35, ulice Londýnská ve Stráži nad Nisou. A na silnici 446 u Hanušovic na Šumpersku, tady taky dopravní nehoda. A ještě 15 u Stvolínek na Českolipsku, i tady je nehoda. A ještě se dívám 34, 3. kilometr na trase České Budějovice Jindřichův Hradec. Taky počítejte s dopravní nehodou a s omezeným průjezdem. Je to de facto u toho kruhového objezdu u té velké křižovatky. Jezděte opatrně, dobře dojeďte. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Váďou na Country Radio.
4: Už 15. srpna oslaví Country Radio 35. narozeniny.
5: A my bychom si moc přáli, abyste ty půlkulatiny oslavili s námi na parádní narozeninové oslavě.
4: Na kterou pojedeme vláčkem.
5: Zaspíváme s Patrou Šlapeto.
4: S Honzou Vančurou.
5: I moderátory Country Radia.
4: Už v pondělí vám v soutěžích budeme rozdávat lístky na narozeninovou oslavu a k tomu přidáme i exkluzivní trika, která pro vás zrovna tiskneme.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

sa co vylétat, snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

a tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl čtyři kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý.

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze na

0: Na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom.
1: Ano, a to máte tenisové míčky, rakety, kšiltovky, rukavice a tak dále, abych pokračoval v podobném duchu. Teď totiž o tenisu. Po úspěšném tažení českých reprezentantek až do finále nejprestižnějšího tenisového turnaje světa v Wimbledonu získala skupina Prima licenční práva na přímý přenos tohoto mimořádného sportovního okamžiku. No a už za hodinu vlastně historicky první české ženské finále ve Wimbledonu bude dostupné opravdu každému na hlavním kanálu televize Prima. A tady to velkolepé finále si zaslouží absolutně profesionální přístup při jeho zpracování. To znamená, že vysílání odstartuje na hlavním kanálu TV Prima za hodinu, respektive necelou hodinu v 16.30 exkluzivním předzápasovým studiem a expertními analýzami, tak se určitě dívejte, protože půjde o mimořádný zážitek.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Antri počasí.
1: A blížíme se k 16. hodině. V noci bude převažovat polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnost přibývat a ráno hlavně v Beskydech může pršet. Noční teploty 15 až 10 stupňů, na horách kolem 10. Zítra v jeho západní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne od severovýchodu oblačnosti přechodně přibude. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přehánky. Zítřejší teploty 24 až 29, na horách kolem 21, Jeseníky a Beskydy očekávají kolem 18 stupňů.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A jedeme dál. V další hodině vás vítá Tonda Bezrouk. Samozřejmě muzika, hlavní téma našeho víkendu, to je jasná věc. Už jsme slyšeli hodně pozvánek nebo ohlédnutí, prostě vzpomínek, takže v tom určitě budeme ještě v této hodině pokračovat. Tak máte-li pro nás něco zajímavého nebo taky pro vás samozřejmě, protože si to tím oživíte určitě, tak zavolejte 210 323 333. No a kukátko bude v této hodině takové květinové, něco jako Flóra Olomouc, ale vydáme se do Klocka a taky do Kovár, kde opravdu to květinami žije v těchto dnech, takže to bude za chvíli, můžete se těšit.

do tmy řídí, ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců.

0: Vítkem Country Rádia.
1: No a jak jsem říkal, tak kukátko bude takové květinové, něco jako Flóra Olomouc, neboť tato akce má společného ledasco s těmi, o kterých budu mluvit teď s Janou Tauchmanovou. Vydáme se do Klocka a do Kovar. No a bude to o kytkách, je to tak, Jano, dobré odpoledne.
2: Ano, krásné odpoledne, opravdu květinové téma, ale podíváme se do dvou míst, které jsou nedaleko Česka. První se podíváme do Klocka, kde probíhá vždycky v červenci a v září festival květin. Tento festival byl zahájen 5. července mistrovstvím floristů. Samozřejmě v mini Eurolandu v Klocku můžete tyto jejich výtvory vidět, ale současně ten festival květin zahrnuje i krásné květinové záhony a unikátní rostlinná aranžma, ale pouze od července do září. Ten park celý, který tam je, je nádherně rozkvetlý a jsou tam tedy opravdu květinové unikáty. A když si tam mluví o té Flóře Olomouc, tak tento festival květin je každoročně právě na té naší Flóře Olomouc té jarní propagován.
1: No, to si právě vybavuju, tak Flóru samozřejmě, jsem z Olomouce, tak mám rád, takže to byla první akce a ta druhá zastávka bude kde?
2: Se opravdu posuneme do Polský Krkonoš, do parku miniatur v Kovarech, ale nebudeme si tam povídat tentokrát o miniaturách, ale podíváme se, jak to tam vypadá s květinovou výzdobou. Ta květinová výzdoba je tam celoroční, je přírodní a zahradník, který tam je zaměstnán, vždycky mění květiny podle ročního období. Samozřejmě tam jsou prvotní miniatury, ale v současné době tam můžeme vidět třeba letničky, begonie, gazánie, v rybníčku kvetou lekníny. A dokonce vydali knížku, já ji tady mám před sebou, která se jmenuje Zahradnická turistika. Cestou barev, vůní a emocí. A v této knížce vidíte vlastně nejvýznamnější místa, kde se můžete setkat s krásnými parky.
1: Vlastně jinými slovy, taková letní květinová inspirace, něco jako Flóra Olomouc, ale je to v Klocku a v Kovarech.
2: Ano, a blíž to máte samozřejmě z Česka do Kovar, což je 12 kilometrů z Pomezních Bud, ale ani Klocko není daleko, je to 40 kilometrů od Náchoda a když si to hezky naplánujete, tak můžete stihnout obojí.
1: Byly květinový festivaly, tohle je květinová pozvánka. Od Jany Tauchmanové, díky, ahoj.
2: Naslyšenou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace za 2 minuty, 4:30 a pojďme na D5 ve směru na Prahu na 30. kilometru. Počítejte s odklízením dopravní nehody a D1 mezi 14. a 15. kilometrem ve směru na Brno, tak tam taky je aktuální dopravní nehoda a krátké zdržení. Nehoda je hlášena z Liberce z Bárovy ulice a taky ze silnice 156 u Stráškovic na Českobudějovicku na Dlouhé rovince a v Jedovnicích na Blanensku na Havlíčkově náměstí dopravní nehoda. A ještě jedna nehoda na silnici 13 v zatáčce

0: víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A odpolední program, ano, sobotní. No a telefon, tak ten vyzvání 210 323 333. Ještě ho chvíli nechám pár sekund, jenom připomenu, dneska je sobota, to znamená v 17 hodin startují písničky na přání, tak jako každý den. Ano, ale dnes, protože je sobota, budou dvouhodinové, to znamená do 19. hodiny. Pro ty z vás, kteří jste si přáli a psali na studio@countryradio.cz anebo na našich stránkách objedná přes webový formulář vlastně tu písničku, nebo případně poštou taky, ale k tomu se ke všemu dostaneme. Na telefonu je někdo, kdo pak? Dobrý den.
2: Ahoj, Tondo, tady Mirek z Kašovic.
1: Mirku, a já tě zdravím do Kašovic, ahoj.
2: Tobě to asi nic moc neříká.
1: Kašovice na Valašsku.
2: No, tohle to jsou Kašovice u Velkých Popovic.
1: A, tak je několik Kašovic, no dobře, dobře.
2: Několik, no, pak jsou jedny u Vimperka.
1: Jo, takže takhle. No ale Velké Popovice, tam zase samozřejmě už jsme u toho vrchního, co je divnej, že jo?
2: No. Zrovna teď se chladí vasička, jinak berem soudek, ale jsem trochu marot, tak musím opatrně.
1: Tak, držíš se při zemi, čili jenom basa dneska. Rozumím,
2: tak,
1: Mirku.
2: A teďko dnes ještě zážitky z hudby, že jo. Hudba je hudba. Country je prostě jednička. Na starým Jandovi jsem byl nedávno. Na Střihavkovi jsem byl. A vymetám tak třikrát v měsíci festivaly country. Jo, s přespáním a s tím.
1: No tak to je ideální. Tohle je značka ideál.
2: Ideálu. Letos má mrtvou sezónu.
1: No ale tak je to značka ideál, řekl bych, jako ta vychlazená basa. Čili Mirku, jenom tak pokračuj. Takže,
2: ano, teď si to budu užívat zase jinak tenhle rok.
1: Dobře.
2: A jsem strašně rád, že jsem se ti dovolal.
1: No tak já jsem taky rád. Takže.
2: Zdravím ano. Všechny posluchače, všechny z Country a pokračujte takhle dál.
1: Mirku, měj se moc hezky. Ahoj.
2: Ahoj.

Děkuji.

0: Antri počasí.
1: A pohled na počasí krátce. Před 17. hodinou v noci bude převažovat polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat a ráno může v Beskydech trochu pršet. Noční teploty 15 až 10 stupňů, na horách kolem 10 a v horských kotlinách v Čechách bude trochu chladněji. Zítra v jihozápadní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne od severovýchodu oblačnost přechodně přibude. Zítřejší teploty 24 až 29, na východě a severovýchodě kolem 21 a na horách taky kolem 21 stupňů. Jeseníky a Beskydy chladněji kolem 18. Zítra bude foukat slabý vítr.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Ano, dneska je sobota, jako malovaná, teda můžeme říct, samozřejmě s počasím, se vším všudy. No a teď s písničkami na přání, u kterých vás vítá Tonda Bezrouk. V sobotu vždycky dvouhodinové, od 17 do 19 hodin, to znamená, pokud víte dopředu, že v sobotu budete někde grilovat, sedět s přáteli a tak dále, tak můžete objednat písničku s předstihem, de facto jakýmkoliv takovým nějakým, aby se vám to hodilo, na e-mailu studio@countryradio.cz, nebo pokud budete na našich stránkách, tak jednoduše přes formulář objednáte taky písničku. Občas někdo napíše dopis klasický na Vinohradská 167, takže to je taková třetí cesta. No a pokud by zbylo trochu času, tak se můžeme dostat i k SMS-kám a sem tam taky tedy nějaký telefon, takže tak bude vypadat skladba tady těch dvou hodin. Hned na to jdeme. Píše nám Míra, píše, že tento víkend by slavila svátek a 70. Libuška zvaná Čírka. Sešli jsme se na Sicheráku, je tu psáno, i bez ní, tak, a rád bych jí tedy poslal písničku Lóra s Jindrou Šťáhlavským. Pošleme určitě, píše Míra, takže pro Míru písnička je tady v úvodu těch dnešních na Country Rádiu.
2: Lór, já vím, už je to dávna. Lór, co já ti chtěl vše dát, však vítr ten čas nenávratně odvál a já měl bych se už všemu smát. Místo toho slzy v očích mám, hledám něco, co snad nepoznám. Teď ve vzpomínkách tiše se jen vracím, tak vědět, kam jsi šla a kde jsi teď. Tak vědět, kam jsi šla, to místo najít. I svýho koně za tu zprávu dám. Já marně čekám den, až budu zachráněn. Tak vědět, kam jsi šla a kde jsi teď. Lord, teď když se k tobě blížím, Lor, já divnej pocit mám, za chvíle dojdu k vám, k tvým dveřím, a pak budu s tebou chvíli sám. Lor, ty moje slzy setřeš a nebudeš se vůbec na nic ptát. Vždyť jenom úsměv tvůj mi dávno už všechno prominul. Tak já už teďkon vím, proč to bylo a proč já jsem se k tobě vrátil zpět. Vždyť štěstí s tebou, Lor, nemohlo vzít pár let. Tak já vím, kam jsi šla a kde jsi teď. Tak já už vím, kam jsi šla a kde jsi teď. Tak já už vím, kam jsi šla a kde jsi teď.

pokračujeme na Country Rádiu. Milé Country Rádio, dnes by náš syn oslavil, syn Michal, 59. narozeniny a denně na něj myslíme. Prosím, zahrajte mu písničku Tam u nebeských bran a vlastně je tu psáno, že de facto se jedná o slavu, narozenin spolu ještě tedy s bratrem. Rodina Fejfarová posílá písničku, nádhernou písničku od Michala Tučného.

0: se. Tady je Country Radio, jak jsem říkal v úvodu, samozřejmě taky to občas prostřídáme s nějakým živým telefonátem, ty naše písničky na přání, takže zdravím, koho ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den, chtěl bych si nechat zahrát písničku.
0: Tak jste tady dobře, jenom vás poprosím, stlumte si rádio, ať se lépe slyšíme.
1: No, kdybyste tam našli, jestli tak bude mě 85, zahrajte mě takovou tu příležitostní spálené, ať mě zaspívá až Jandělé.
0: Jo, takovou chcete, řekněme, tesklivější, nebo ne úplně...
1: No, taková, přijde to jedně 85, tak...
0: Máte recht, máte
1: něco
0: recht.
1: Něco takového.
0: Takovou pro zamyšlení, vidíte, tak...
1: Takovou, jo. Tak, děkuju vám moc krát, děkuju.
0: Tak všechno nejlepší, oslavte to.
1: Děkuju. Mějte
0: se hezky, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tak pokračujeme. Hezkou neděli přeju. Prosím, zahrajte písničku Veď mě dál, cesto má od Pavla Bobka. Pro všechny dobré lidi, hlavně pro mého manžela, jste skvělé rádio, děkujeme, posloucháme vás z Nitry. Takže písnička do Nitry běží právě teď. Hezký poslech, mějte se tam hezky.

Tady je Country Radio, no a teď se díky té další zprávě dozvíme, jak to funguje u nás na vsi. Ano, vidíte, dřív vždycky se začátkem léta přilétal Štefan ve čmeláku nad naše vesnice, na polích bývaly kombajny, no a teď budeme hrát ovšem tedy pro kolektiv Zavařovací linky Okurek ve Žlebech u Čáslavy. Je tady napsáno krásné odpoledne do rádia. Zahrajte nám Japonečku, přesně teda tady pro tuto činnost, o které jsem mluvil. Za kolektiv pracantů Sváťa je tady podepsaný, tak ať vám to hoši a holky jde od ruky.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak, v písničkách na přání pokračujeme v zápětí, teď ale doprava, D5, 35. a půlty kilometr ve směru na Prahu nehoda. Nehoda je i na D1, 17. kilometr na Brno v jednom jízdním pruhu, omezený průjezd, a ještě 19. kilometr, to je další

0: No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Škoda lásky.
4: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
3: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Na Country Rádiu v další půl hodině pokračujeme na přání. Pro paní Olgu Pavláskovou budeme hrát. Ne všechny city je tady psáno lze vyjádřit slovy, proto bych ti dnes k tvému svátku chtěl věnovat obětí, které vyjádří všechnu něhu a lásku, kterou k tobě cítím. Krásný svátek ti přeje tvůj milující manžel Ota.
1: V hospodě na náměstí můžete při troše štěstí sehnat místo u stolu, sednout si na lavici, dát si pravou kyselici, anebo rum a kofolu.

až někdy navštívíte Vizovice, zaparkujte u silnice, už tam, co je těch nejvíc obchodů. Rozhlédněte se vpředu vzadu a nemáte-li oční vadu, ucítíte hospodu.

0: Tak je zase někdo další na telefonu ve vysílání Country Rádia v písničkách na přání. Haló, haló, kdo pak tam? Dobrý den.
1: Zdravím, krásný večer. Radek Bírk u telefonu.
0: Radek.
1: Zdraví vás Český Krumlov.
0: Radek z Krumlova, ano?
1: No jasně.
0: No výborně, tak tam to zní
1: já
0: úplně...
1: Já jsem si říkal, že se už nedovolám.
0: No ne, dovolal jste se a já úplně tam slyším ten brod, jak šumí. Nádhera.
1: No brod, to nevím, je to tady hudba, ale tady máme kousek dál Vltavu.
0: Tak ne.
1: Krásnou naší českou.
0: Chtěl jsem říct, yes, samozřejmě.
1: Tak, takže právě.
0: Takže je to jasné, nezapře se vodák. Tak jo, co vám zahrajeme?
1: Třeba od Bronza Vltavu nebo od Františka Nedvěda, myslím si, že bylo by hezký, kdyby tam zpíval jako Jan i František i, já nevím, s kým to zpívali, nějaká zpěvačka tam byla.
0: No heleďte, tak to můžeme rád nějak dokupy. Brontosauři, tak mají písničku třeba Hráz nebo Hrášek, Hlídej lásku, Josef, Kamarád, no tam je v podstatě Ptáčata.
1: To já bych řekl, že to Hlídej lásku je nejlepší, ne?
0: No já
1: pro život.
0: Myslím, že by to asi mohlo být, dobře.
1: Pro všechny Libušky, Martiny, který budeme mít za chvíli svátky,
0: ano.
1: A Olinky.
0: No jasně, Libušky, Martiny, tak to všechno má každý v rodině, bych řekl. I my, i vy, je to tak?
1: Jasně.
0: Tak jo.
1: A pro radost a spousta dobré nálady.
0: Dobře, mějte se hezky v Českém Krumlově.
1: Taky, krásný večer a spousta dobré nálady. Nasle.

No a je tady další mail, píše nám Dana Lišková. Podepsaná, milé Country Radio, zahrajte písničku Chlap, co tady chybí pro našeho tatínka, dědu a pradědu. Věřím, že se k němu písnička dostane. Dneska by se totiž dožil 88 let, proto jsme se sešli, aby jsme na něj zavzpomínali na toho nejlepšího chlapa, píše Dana Lišková. Písnička je tady.

každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
1: No a stihneme v této hodině ještě jednu písničku, aby jsme samozřejmě potom pokračovali v hodině příští. Trutnováci od vody píšou, že zdraví Country Rádio a chtěli by poprosit Dolly Parton písničku. Moc děkuji, ano, zdravíme, na vodu posíláme samozřejmě.

0: Country počasí.
1: 18. hodina před námi a jak bude v noci, tak převažovat bude polojasno jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnost přibývat a ráno se hlavně v Beskydech může přidat slabý déšť. Teploty v noci 15 až 10, na horách kolem 10. Zítra v jihozápadní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne od severovýchodu oblačnost přechodně přibude. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost. No a hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přehánky, k večeru budou srážky ubývat. Zítřejší teploty 24 až 29, na východě a severovýchodě jen kolem 21, na horách taky kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech kolem 18 stupňů, tedy myšleno na horách.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Ano, v plném proudu jsou písničky na přání, provází vás jimi Tonda Bezrouk. Od mikrofonu dnes je sobota, tak jsou dvouhodinové, od 17. do 19. hodiny a píšete se na studio@countryradio.cz nebo na stránkách objednáváte písničky přes webový formulář a nebo taky můžete poštou Vinohradská 167, tady listuju, ale na dnešek máme tady nějaký dopis, ale ne tedy na dnešek. Dopis papírový. Tak, mé milované Country Radio, moc zdraví Jirka ze Suchovršic. Chci vás poprosit o Eagles Hotel California, tak samozřejmě to je nádherná písnička. K dnešní skvělé grilovačce s rodinkou. Moc děkuje, Jirka.

No a teď budeme opravdu na Country Rádiu hrát pro Treperendu. Dobrý den, milé rádio, prosím o zahrání písničky Treperenda. Je to pro naši Lucinku, kterou máme všichni moc rádi. Dneska slaví své narozeniny. Za celou rodinu přeje mamka a strejda. Hlavně zdravíčko, naše zlatíčko, je tu napsáno.

A pokračujeme. Dobrý den, zahrajte písničku 7 žlutých kamínků pro všechny, kteří dneska slaví na chalupě v Holešicích narozeniny. Tak, malá básnička, v Holešicích včelky bzučí, pivečko se zvolna točí, Jarda Ivčaká a Vlastík slaví zas, Country Radio, zahrajte jim právě včas. Jsme věrní posluchači, přejeme hlavně pohodu a krásné léto, děkujeme, tak taky děkujeme. Písnička je tady.

0: Country Rádiu pokračujeme v tuto chvíli. Další telefon nám tady zvoní, bliká. Kdo pak tam? Dobrý den.
1: Dobrý den. Prosím vás, tady Pišek z Ješetic, sedle z Prčice. Já bych si nechal zahrát Dívka s vlasem medovým.
0: Dívka, no jasně, tak to samozřejmě zahrajeme. A odkud je voláte? Já jsem to tak přeslechnul.
1: Ješetice, sedle z Prčice je to. No a já vás poslouchám chvíli, protože... Já se to nebo chytil na rádiu, tak jsem si pořídil reprák a chytám vás přes, to, přes internet, jo.
0: Tak, a máte lepší poslech, je to tak?
1: No ježiš, je to dobrý.
0: Tak snad je lepší poslech než ten telefon, poslyšte. Nevoláte ani tak zdaleka, ale není to úplně 5G, teda vám řeknu.
1: Jo.
0: Takže dobře, takže máte pohodu nějakou grilovací taky, nebo?
1: Ne, já jsem tady sám, tak ne.
0: Takže možná tím líp, vidíte, tak si to užijte. Volume doprava a mějte se hezky.
1: Naschle a děkuju moc krát.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

že jsem spěchal a řek si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

0: na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj hůrák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši strach. Pět měl odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Tak a to už je tady další mail. Dobrý den, mohli byste nám zahrát Modrou od Žlutého psa? Sedíme na zahradě, pijeme Modrou od pana Božkova a strašně by nám to sedlo. Pro Romana, ať má radost.

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a i v této hodině je tady doprava. Za minutu půl sedmé D5, tam je aktuální nehoda na 35. kilometru ve směru na Prahu, opatrně tady. A pojďme dál. V Ústí nad Labem, v Pražské ulici u nábřeží dopravní nehoda taky. Na silnici u kruhového objezdu u Chebu, Vrázlova, Maškova. Tam je dopravní nehoda, nehoda je i v Liberci, v Husově ulici a aktuální je stále došetřování dopravní nehody v Havířově, v Orlovské ulici u kruhového objezdu. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
3: Už 15. srpna oslaví Country Radio 35. narozeniny.
4: A my bychom si moc přáli, abyste ty půlkulatiny oslavili s námi na parádní narozeninové oslavě.
3: Na kterou pojedeme vláčkem.
4: Zaspíváme s Patrou Šlapeto.
3: S Honzou Vančurou.
4: I moderátory Country Radia.
3: Už v pondělí vám v soutěžích budeme rozdávat lístky na narozeninovou oslavu a k tomu přidáme i exkluzivní trika, která pro vás zrovna tiskneme.
2: Country Radio. Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Country Radio posloucháte a ještě půl hodina písniček na přání je před námi, je sobota, tak hrajeme od 17. do 19. hodiny. Hezký podvečer, pro zlepšení nálady zahrajte prosím zase Praská v krbu dříví od Jitky Vrbové a ať mám pocit tak, že moje čtyři děti jsou v pohodě. Děkuje a písničku posílá Eva.

jednou zmizím na pořád z těch zdí, jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád,

0: Ano, Pavel Bobek a Katka Garcia přivítali mé září a já vítám dalšího posluchače. Kdo pak tam? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Karel od Kolína.
0: Ano, dobrý den, Karle.
1: Přál bych si zahrát něco, nějakou Elvisovku, vy tam vyberte, od Elvise Presleyho.
0: Takže tam je to asi jedno, vidíte.
1: Jedno.
0: Jasně.
1: Nějakou pěknou rychlou.
0: Jasnou pecku. Koho pozdravíte?
1: Všechny na Marině, na tom kempu.
0: No.
1: A všechny countrysti.
0: Jasně, no tak v kempu to teď musí být super, protože opravdu začíná luxusní počasí.
1: Jo, já tam chodím na pivko, no. No, a dneska jsem tam nešel.
0: Tak na pivko je trochu teplo.
1: To jo, to máte pravdu. Já musím opatrně.
0: Jasně, dobře. Tak opatrně tady u Elvise. Mějte se hezky.
1: Hodnej, děkuju.

Tak pojďme na Country Radio dál, další mail. Chtěla bych vás poprosit o písničku Za klobouk si vrásky dej pro paní Olinku Matouškovou z Horního Jelení. Ke krásným narozeninám a svátku přejeme hodně pevného zdravíčka a štěstíčka, radost s celou rodinou a letní pohodičku. A na to vše dobrou štamprličku s báječnými lidičkami, co mají Olinku rádi, tak jsem to tak trochu básnicky, doufám. Andry a celá lesní chaloupka z mechu a kapradí a Bobby jsou tady podepsaní.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country
1: Radio. No a jdeme do finále, ale ještě budeme hrát Komu dobrý den. Zahrajte tatínkovi Mojmírovi na pobyt na Podlesí písničku Pověste ho vejš. Zdraví ho celá parta.

řídce jich očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: No tak úplně luxusní písnička od Michala Tučného a my jsme ve finále, 19. hodina před námi. No a písničky na přání samozřejmě tady budou zase zítra na Country Rádiu, to je jasná věc, každý den od 17. do 18., ale v sobotu jsou dvouhodinové, to znamená od 17. do 19. hodiny, takže těšíme se na zítra. Tonda Bezruk se na vás určitě těší, budu tady zítra odpoledne, mějte se fajně. Ano, a ještě vlastně, když se koukám na hodiny a taky na blikající telefon, tak stihneme ještě jeden do té 19., čímž to završíme. Kdo pak tam? Country Radio. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Josef.
0: Takže Josef bude na finále tady té hodiny telefonicky. Josef, odkud?
1: My voláme z Konárovic od Kolína.
0: No, od Kolína, ale stlumte si rádio, Josefe, od Kolína.
1: Jo.
0: Takže od Kolína. Tak s kým jste se potkali? S kým jste se potkali u Kolína, co mu zahrajet?
1: Já bych poprosil od Fešáků, paní má se má. Jo.
0: Vy mi teda prozradíte, co děláte?
1: No, my jsme teď pracovali, jsme tady vozili cihly do kontejneru a teď tady máme pivko.
0: Takže konečně taky někdo, že pracuje, protože všichni grillují a podobně, tak máte pracovní sobotu, jo?
1: Jo, dneska pracovní, no.
0: Dobře, tak ta další bude pro vás. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Dobře. Moc děkujem, naschle.

0: armižoku za sklem na mě zamává. Chlápek, co se známe, ruku mi podává, říká.
1: Mám tu pěkný kousek, ukážu ti ho hned. Z roku 1860.

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

širou stepí prahnou, ejuchu, ejuchu. Turčinové táhnou, škrábou se na uchu. Pivku mají na kozáky, brousejí si tesáky, žena dělá.

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

Kuplul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očim houře v pololehu, cvakl jsem toukán.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi, Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme album Živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1 ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Rádio. Sobotní potlach v kouři Tau.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu.

mrak zastřel slunce krvavý. A hej na ptáku, na jich míří. Kam složím nohy bolaví, když nemají sílu.

trvale cestou necestou. Vedne ve slunečním žáru týle, i když na nebi hvězdy jsou.

každý večer jezdí do mlení. Táborové ohně planou tmou, kol kolem nich pionýři sedí.

tenký zvonění, nad hlavou zvláštně tichý počasí. Člověk prý to nezmění, tak čekám, jestli blízkne na časy.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country rádiu.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

dceru, na hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeší céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na hajnýho, na hajnýho.

prav, ať se na hlucom zkýší Finajmont dál. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zkýší Finajmont dál. Jo, ahoj!

Řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí. Country.

0: Tak šerife, zmáčkni tu svoji fňuknu, ať můžeme hrát a zpívat. Country Radio.
1: Za tuchlém domě sedí u klavíru.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj,

0: Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde? Já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím Country Radio. Tam je potlach každou sobotu. Country Radio.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Tak pojďte, kluci a holky, blíž, ať je nás tu víc. Potesem, kdo bude dál, ten neuslyší nic. Z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovanej. Ostrej jazyk a ostrej nůž má v botě schovanej. Jednu nohu má dubovou a druhou dřevěnou. A když se šuntá po štatlu, vrže ji v kolenou. Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás trop. Jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tonka odpoví a rukou zaťuká lehounce na dřevo

ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tomka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavou.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonka ta se za ním požene a leží na zemi.

daleko za moře s letenkou, a jestli budu chtít klidně i s manželkou, tak jsem se dostal z Kladna do New Yorku. Babička s dědou sedí tu na dvorku.

do kapsy křížek pro štěstí na cestu, to aby odehnal zubatou nevěstu. Na plážích Francie kousek od

Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

Jo, tyhle dlouhý sobotní večery já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouřem táboráku a pustím country rádio. No to je ono.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Planej vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

na školeních soustavně se školím. Integrace všude razí se, tak se levou češu, pravou holím a přitom si hovím

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi, Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

Když na večer den zhasne a slunce prchne spát, je v lese všechno krásné a kouzel akorát. Pod korunami stromů se usazuje klid. Sem totiž chodím domů, mám prostě lesní byt. Sem chodím s deskou laní a tají se mi dech. Tu modřín se mi klaní, tam zase lákáme. A šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes. Jen smutek se mne straní, tohle je prý.

pravý svět. Chvíli je tu více báta, však louky samý květ. A všechno se tu směje, jen z dálky štěká pes. A každému se přeje, no zkrátka prýmá les. Sem chodím s deskou laní a tají se mi dech. Tu modřím se mi klaní, tam zase láká mech. A šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes. Jen smutek se mne straní, tohle je prý.

nebude chtít jít zpět. Pod korunami stromů se usazuje klid.

modřím se mi klaní, tam zase lákáme, až ještě do mých dlaní. Snad nechtějí padat dnes jen smutek

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme album živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

se, hochu, co se stane, až tě farář ožení, nás žádná holka nedostane.

Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metal, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uříně vsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy. V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se dvěma vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutálel se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra. Nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou se má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabilost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku nějak udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Jel jsem silnicí, když asfalt stál a studený pod na čele mě téměř řál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, zda jí slezu. Já ji vzal a dodnes na to myslím s pohnutím.
1: Na mě nekoukej a radši sleduj cestu, bez mě rychle k dalšímu městu. Nekoukej na mě a hlavu na Green Day.
0: Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám skutku rád a že třeba Berounce dám 100x v

jí s Bohem dal a tak vezl jsem ji ve svém autě dál. Prostě neměl jsem čas jí pozvat zrovna třeba do kina. Nakonec jsem byl rád, že nejsem sám a zkoušel jsem zpívat Já svou zemi znám a takhle nějak možná.

Tohle všechno je dneska už minulost, já však na osud svůj těžko mohu mít zlost. Byly doby, kdy svou zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochyby lehce za ženu, od té doby, co se mi nabídla za ženu, že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne. Naší lásku dneska nic nezboří, známe města, hory i pohoří, známe hrady, zámky, řeky a Bůh ví, co víc.

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Je, dobrý den, pane Šmajda.
1: Ale dobrý den, pane Leibl.
0: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
1: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leibl.
0: Jak to?
1: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
0: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku?
1: No samozřejmě, si začněte, no.
0: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
1: Ke mně?
0: No ano.
1: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
0: No ano, k vám domů.
1: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte?
0: No to já vidím, že nejste doma, no, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
1: Já vás na večeři?
0: No ano, vy už to nevíte.
1: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, ne?
0: No a taky hlavně proto, že se vám chci něco zeptat, víte?
1: No já se zeptejte, no.
0: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
1: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
0: Jo, toho syna, myslím.
1: No jo, poby ho neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
0: No toho já myslím právě.
1: No jo, toho já
0: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
1: No jistě, jako, no.
0: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
1: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo, nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
0: No, to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
1: No tak vidíte, teď vám to říkám.
0: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
1: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když si chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
0: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
1: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
0: no,
1: že jo?
0: No právě.
1: Oni jsou různý hoštapleři.
0: No já.
1: Já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný.
0: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
1: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně tohle?
0: Vy nevíte, co je statistika?
1: No počkejte, statistika to je...
0: Statistika.
1: Statistika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo,
0: filmu.
1: Ne?
0: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
1: A nebo tohle, ne.
0: On dělá statistiku.
1: Jo, víte? Takhle, aha, jo.
0: Vy nevíte, co to je statistika?
1: No to já vím, ono. No, to je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
0: no taky, to... ale to je jistá věda, víte, která určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
1: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to...
0: Ne. To jsou určité výpočty, víte?
1: Jo, takhle, aha.
0: To je výpočty. Vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
1: Jo, jo.
0: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva. Tak
1: jo,
0: to počítá, jo.
1: Litr a dvě deci, jo.
0: No, dejme tomu.
1: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
0: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
1: No, jo, no.
0: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
1: Jo.
0: No, a vypijete tam... Kolik uděláte tak piv za hodinu?
1: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
0: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva,
1: jo,
0: a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte? Chápete?
1: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
0: No dobře, a já to říkám jako příklad, pane Šmajda, no, když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
1: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
0: A to říkám jako příklad jenom.
1: No jo,
0: abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
1: No jo, to jo.
0: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
1: jo,
0: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
1: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
0: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
1: No, to je
0: někteří
1: to...
0: tam jezdí denně přece.
1: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
0: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
1: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu?
0: Jednoho člověka.
2: Jednoho člověka?
0: Představte si to.
2: A přímo přejede takhle?
0: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
1: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
0: To není jeden jediný. To není jeden jediný.
1: Cože?
0: To není jeden jediný člověk.
1: No jo, proto. Se střídaj, že jo? No.
0: To je všechno statistika, víte?
1: Jo, takhle,
0: to byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
1: Jo.
0: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
1: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
0: Jak to nesmysl?
1: Já mám už dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
0: Jo.
1: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
0: No dobře, to je náhoda, že
1: třeba... Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Prostě nemám vůbec společnost kouřením.
0: Pořád nechápete, co je myšlení.

0: manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí? To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás? To by bylo na osobu denně? To máte 125 a čtvrt slanečku denně? Co bysme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
1: Co? Já nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
0: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
1: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádný, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
0: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
1: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
0: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
1: Já, že jsem sněd půl kuřete?
0: No samozřejmě.
1: A jak jste na to přišel?
0: No podle statistiky, pane, já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 14. července si společně s Jaroslavem Čvančarou připomeneme životní příběh malíře Zdeňka Buriana.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.